0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: teď nově VTB e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btlškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btlškopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btlškopek.cz.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btnshop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-shop.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Rádio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi zbytečně přeplácejí za elektřinu. Podle nové analýzy mohou domácnosti kvůli nevhodně zvolené distribuční sazbě zaplatit navíc přes 1,3 miliardy korun ročně. Mnozí lidé přitom ani nevědí, že si mohou zvolit výhodnější sazbu. Zůstávají proto v nastavení, které mohlo být výhodné před lety, když si spotřebitelé vše nově zařizovali. Změna může některým domácnostem ušetřit stovky korun ročně. Při hašení požáru v Řecku se srazily dva vrtulníky. Nehoda se stala západně od Athén při zásahu proti rozsáhlému lesnímu požáru. Obě posádky byly převezeny do nemocnice, dva členové jedné z nich ale svým zraněním podlehly. Požáry v oblasti už spálily více než 10 000 hektarů země. Čeští hokejisté do 18 let dnes vstoupí do Hlinka Grecky Cupu. Na úvod turnaje v kanadském Edmontonu je čeká souboj se Spojenými státy. Ve skupině pak narazí ještě na Německo a Finsko. První dva zápasy začnou ve 21 hodin našeho času. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Dobrá zpráva pro návštěvníky brněnského hradu Špilberk. Oblíbená památka má svou novou zastávku městské hromadné dopravy. Od soboty vypravuje dopravní podnik v pravidelných časech autobus linky číslo 80, který jede po trase Česká Komenského náměstí, obilní trh, Úvoz a právě hrad Špilberk. Na místo vyjede dvakrát do hodiny. Je tu další tropický den s výjimečnou možností přeháněk nebo bouřek. Teploty budeme mít v Brně a na jihu Moravy vysoké. Naměříme až 39 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čau. Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
1: Hezké ráno. Musím říct, že jste mi chyběli, bylo to dlouho, naposledy jsme se tady potkali v červenci a najednou, a je srpen. Třetího, hezké ráno. S vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Krásné srpnové ráno.
2: A Michal.
1: Čau, tak pojďme na písničky. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná pondělní snídaně šampionů.
0: Hit Radio City Brno.

0: Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno vám všem. Pojďme se z kraje pondělní snídaně ohlédnout za minulým týdnem. Máme tady 5 zásadních zpráv. V Americe zatkli ženu, která do barelu s vodou v kanclu nalila tekilu a označila to za podporu týmu.
1: Je dobrý.
0: Taky vědci potvrdili, že provokování manželky redukuje u mužů stres o 90%. Dělám. V Lotyšsku si zase ženy začaly pronajímat muže, protože jich je prý málo. Nedělám. Švýcarsko se stalo první zemí světa, kde si na nový iPhone vyděláte za 3 dny. Taky. Nemám. A nový Spider-Man pokořil rekord v počtu vydělaných peněz za první den promítání. To je zajímavý. Jo. Mě teda baví nejvíc asi ta tekila v tom barelu s vodou a říkám si, že konečně někdo teda, kdo rozumí pojmu firemní benefity.
2: Mě spíš překvapuje, že celý týden jsme měli teploty kolem 40 stupňů a ani jedna zpráva o teplotách se tam nedostala do toho výběru.
0: Ono bylo teplo minulý týden. Tak jestli vám přišlo, Davide, jestli ti přišlo, že bylo minulý týden teplo, tak si užiješ tenhle týden.
2: Se máme na co těšit.
0: Jo, máme se na co těšit. No tak zvládněte to, hlavně ráno, vy kdo teďka vstáváte, jdete do práce. Ten rozjezd je možná vlažnější, ale my to trošku nakopneme. Silver Forever Love, 6 hodin 11 minut, tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: naprosto fantastický Teddy Swims z Control. 7:15, 2 minuty, dobré ráno z Hitrádia.
1: Minulý týden bylo hrozně, možná se vám někomu přehříval mozek jako teďka Míšovi.
0: Jakoby.
1: Ale máme před sebou další tropickou vlnu a podle předpovědí pojedeme v tom režimu grilovacím až do pátku. A dokonce je teda takový horko, že soudcům někde dovolili odložit taláry, čověče.
0: Já to chápu. My tady musíme být prostě v dresscode, v oblečení, jo, to u nás se to jako netýká, ale já jsem snad někdy četl, člověče, že tenhle týden by mělo být až jako třeba 41 stupňů někde zase.
1: Je to odporný. Vydržte každopádně, protože ta odměna přijde, přijde přesně na koncert Marka Ztraceného, kdo se chystáte, jo. Teploty v tu dobu od pátku spadnou na příjemných 25, 26 stupňů hezky. A stejně hezky má být i celý víkend.
0: No, vy, kdo se nechystáte, tak samozřejmě i vás se to týká. Není podmínka si koupit lístek na koncert Marka Ztraceného, abyste si užili normální počasí, takže se těšíme. Nicméně takový tip pro vás, kdo nás teďka ladíte, nezapomeňte uzavřít všechna okna a dveře. Já jsem se teda ráno vracel ještě z garáže do bytu, abych to všechno zavřel, takže u knejpů hermeticky uzavřeno.
1: Ty jsi normálně takový okenní influencer, ty to říkáš strašně často, tohle, hlavně ty okna zavřete
0: ráno. No, říkám to často, protože často je prostě velký vedro, že jo? Já vím, že to nemůže pochopit někdo, kdo má doma klimatizaci.
1: Ne, já nemám celý byt klimatizovaný, já mám jednu místnost, kde mám věc, co je velká jako kráva, no. A aby to fungovalo, tak to dělá strašný hluk.
0: No a teď si vem, že my, kdo nemáme ani tu jednu věc, tak co máme dělat? No, všechno to zavíráme prostě. Takže budu se o tom bavit do té doby, co budete. Rehab in my head. Za malou chvíli pro vás tady na Hitrádiu a taky přehodíme aktuální dopravu. Hezké ranko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění.

0: Ní klíšťat Atix. Zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
4: Smile Optik, rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik, brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop betelškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betel-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka betel-škopek.cz.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
10: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D2 na 53. kilometru ve směru z Bratislavy na Brno, došlo k dopravní nehodě náklaďáku, blokován je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio City Brno.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Vrchlabí a tohle je Hit Radio. Přesně o půl sedmé, krásné ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Irsko se loučí s hudebníkem Glennem Hansardem. Veřejnost se dnes může rozloučit se zpěvákem v Dublinu. Pohřeb se uskuteční v úterý. Hansard se proslavil mimo jiné Oscarem za píseň Falling Slowly, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. V Praze začíná festival Prague Pride. Během týdne nabídne téměř 200 akcí, které letos spojuje téma Časy se mění. Vyvrcholením bude sobotní duhový průvod centrem metropole, na který pořadatelé očekávají kolem 50 tisíc lidí. Na jihu Chorvatska se o víkendu tvořily extrémní kolony. Na přechodu do Černé hory čekali někteří řidiči až 10 hodin. Dopravu výrazně zkomplikovalo střídání dovolenkových turnusů i silný provoz na hlavních tazích.
0: Co s tím? Jako v autě sedět nechceš? Venku být nechceš? Co chceš zabít normálně?
3: No, já si, mě to úplně tady ta zpráva přenesla do dětství, kdy jsme jezdívali s našima Felicí, jak říkala taky Jasmin, bez klimatizace, no, do Chorvatska. Ty kolony, to bylo peklo, teď člověk neví, jestli si může doskočit ven na záchod, nebo zase se to trošku rozjede.
0: No, jasně.
3: No, šílený.
0: A já si myslím, že to je velký test teda rodinný soudržnosti, když 10 hodin strávíš někde v koloně.
4: To my jsme opravdu takhle zažili a to bylo na rozvod po každý. A s bráchou jsme se taky málem zabili v tom autě.
0: A kamže to bylo? Jaký to byl přechod?
3: Hele, Chorvatsko, Černá Hora.
0: A Černá Hora vysílá z Hradce, ale. Čumba.
3: Tam už lékaři zase připravují na zimní sezónu.

0: Rosalyn Snap na Hit Rádiu. 8 minut po půl sedmé, krásné ráno. Tohle, co budeme řešit, to není provokace, prodáváme, jak jsme nakoupili, a to je to, že vědci spočítali, jak by měl vypadat dokonalý den.
1: No tak pojď.
0: Tak jo, jdeme na to. Takže pracovat by se mělo maximálně 4 hodiny denně.
1: No bodej.
0: Dobrý začátek. 6 hodin bychom se měli věnovat rodině a partnerovi a 2 hodiny bychom měli sportovat a ten zbytek odpočívat. Tak tohle jsou ideální hodnoty podle vědců.
1: A to zní opravdu jako dokonalý den. To se mi líbí. Kdyby to takhle bylo, tak
0: to by bylo super. To by bylo skvělý. Takže vědci spočítali, že 4 hodiny práce, jo, takhle. Pokud by to počítal váš šéf, tak mu v téhle rovnici vyjdou úplně jiný čísla. Nicméně, říkám si, 6 hodin s partnerem denně trávit.
1: Ty jo, my to máme, si myslím.
0: Jo. Já si myslím, že lidi, co jsou spolu dýlek 2 roky, takže to není možné toto splnit.
1: Asi vybočujem, čeme.
0: Ježiš, tak klimatizaci máte doma, vybočujete, to není možný, to není možný. Takže pokud to vychází teda 4 hodiny pracovat denně, tak po obědě volničko, na 2 hodiny si zaběhat a pak se 6 hodin milovat.
2: Hele, říkali to v rádiu.
0: Říkali to v rádiu, no. Swedish House Mafia, John Martin, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky aktuální doprava, tak hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
4: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
9: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
10: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
13: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte bouračku s lesní zvěří. Na Znojemsku na příjezdu do Těšetic od Prosiměřic došlo ke střetu osobního auta se Srnou. Pozor tam.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Chvíli po 6:45 si dáváte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, taky Daša, dobré ráno.
1: Po delší době se podíváme na Slovensko, protože tam mají novinku, která rozvířila debatu. Nově totiž řidičský průkaz získají jen ti, kteří doloží dokončenou zákaz. Týká se to lidí některých i jako zpětně, jo? Takže buď doma vyštracháte opravdu vysvědčení z devítky, anebo se potkáme v autobuse.
0: No a z toho mi vychází, že teďka teda celý Slovensko hledá vysvědčení z 9. třídy a kdyby se to zavedlo u nás, jo, tak taková otázka do větru na vás, kdo ladíte. Víte, kde máte schovaný vysvědčení z devítky? Já teda nemám nejmenší tušení, jestli vůbec jako ten papír existuje. Ještě, jo.
1: Vůbec.
0: To, že bychom neřídili.
1: Jo. Spíš ne, ale zase si říkám, ty jo. Jakože co si myslíte o té zprávě jako takový, protože
0: já si myslím,
1: lidi...
0: že to je málo, psychotesty bych tomu ještě přidal. Ale já úplně vidím tu kontrolu, no promiň, co si já říct.
1: No ne, že znám lidi, kteří jsou jako doktoři, ale řídit neumějí. A pak máš lidi, co nemají základku nebo mají jenom jako a vlastně jako řídí super přece.
0: Ale někdo nepotřebuje ani vysvědčení k tomu řízení, no. Že jo. Ale já úplně vidím, jak probíhá ta kontrola, jo, že dobrý je, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady potřebné k řízení vozidla.

A teď to tam štracháš, jo, v tom se vidíme všichni a hledáš, tady máš tam tady občanka, tady techničák, tady vysvědčení, tady zelená karta. Takže my bychom neřídili. Vysvědčení z devítky nemáme. Tak pojďme na další hity. Last Good Night, Pictures of You, 6.50. Dobré ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Červenec byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 41 lidí, tedy o 6 více než loni. Nejtragičtějším dnem byl 27. červenec, kdy si nehody vyžádali 6 obětí. Od začátku roku zemřelo na českých silnicích už 222 lidí. Spojené státy a Irán dnes obnoví vzájemná jednání. Americký prezident Donald Trump oznámil, že předtím odložil plánovaný rozsáhlý vojenský úder proti Iránu. Podle Trumpa o odklad požádal Teherán i některé státy Perského zálivu, Irán to ale popírá. Jednání se mají týkat mimo jiné situace v Hormuzském průlivu a iránského jaderného programu. Argentinský prezident chce trestat politiky za zadlužování země. Javier Milei navrhl, aby při dlouhodobém schodku státního rozpočtu prezident, ministři i poslanci přišli o plat. Podle něj mají důsledky špatného hospodaření nést politici, nikoliv občané. Návrh je součástí balíčku reform, které mají zabránit dalšímu zadlužování země. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Skoro o 100 dopravních nehod víc evidují policisté ve srovnání s loňským červencem. Podle policie mohou za nárůstem stát vysoké teploty, a tedy ztráta pozornosti řidičů. Celkem si letos červenec vyžádal 540 nehod, při kterých zahynulo 5 lidí. Bouralo se i o tomto víkendu. Sobotní tragická havárie u Pohořelic má 3 oběti. V Brně a na jihu Moravy máme další tropický den s výjimečnou možností přehánek nebo bouřek. Teploty budou opět vysoké, čekáme až 39 stupňů. Z Brna Jitka Valášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Krásné ráno.
5: Krásný pondělí.
6: Snídaní šampionů.
4: Jasmin, nevím, jestli to nevíš, ale dát dohromady dvě slova krásný a pondělí je docela odvážný takhle v pondělí ráno. Tak doufáme, že vy máte super start pracovního týdne a k tomu nám dopomáhají skvělý hity David Guetta a Kim Petras. Tak jdem na to, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: 4 minuty po 7 si dáváte Hit Radio, za to jsme moc rádi. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. Pojďme do jižních Čech. Na Budějicku mají policisté na kontě celostátní pátrání po recidivistovi v Krunýři.
1: Recidivista v Krunýři.
0: Naháněli tady 10letýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utekl z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utekl z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém Krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
1: Leo Tryskáč.
2: Pachatel utekl ze svého výběhu.
0: Leo Tryskáč.
2: Pachatel tak ušel ze svého výběhu.
0: Takhle, je zpátky. Leo je zpátky, tenhle recidivista je tam, kam patří, kde patří, jo? Ale mě by zajímalo, jestli vy jste někde naháněli nějaký zvíře, vaše zvíře.
1: Jo, a náhodou jo, my jsme jednu dobu měli, a to už je třeba 10 let zpátky, 2 psy, jednoho, co jsme si normálně pořídili a jednoho jsme zachránili.
0: Co se druhý jste ukradli?
1: Jednoho jsme zachránili a ujeli jsme se ho a to byla fenečka taková jako hodně zmatená, jo. A my jsme se, nevím, když se rozváděli rodiči, tak jsme se stěhovali, ale jenom třeba 3 ulice dál, jo. A jeden den jsme jako venčili oba 2 ty psy a ta menší fenka, tak jak jsem říkala, že byla zmatená a už taková starší, tak ona ještě do toho byla bouřka. A ona se nějak vylekala těch hromů a blesků a někam zdrhla. A my jsme jí potom v sídlišti naháněli třeba 2 hodiny a pak jsme zjistili, že ona se vrátila před vchod toho minulého bytu.
0: Nekecej.
1: A tam na nás čekala, ona se ještě asi nezvykla na ten jako novej.
0: No ona prostě věděla, kde jí dali víc najíst, no, tak se vrátila tam, kde byla spokojenější, no.
1: V Sklamutě my jsme byli předtím tam i my, takže
0: jo, takhle.
1: Šlo jenom o to.
0: Jo, takhle. No, my jsme takhle měli, vzpomněla jsem si, kdyby to někoho zajímalo, měli jsme andulku. No a Míšu nenapadlo nic jiného, než že jí pustí, že by se mohla prolítnout po bytě, no, jenže to by nesmělo být otevřený okno, no. Takže andulka, já bych poprosil budějické policisty, jestli by se po ní nemohli podívat, už je to teda hodně let zpátky a možná toho ptáka někde potkají. Co u Davidu? Něco? Jaký zvíře?
2: U nás ne, ale známý říkal, že měl 2 hady a když odjel na dovolenou a jeho maminka je měla krmit, tak jeden útek a ona šla do Zvermexu a koupila novýho, jako aby to nepoznal. A ten známý říká asi po 2 týdnech, že našel toho původního, aha, 3. hada.
0: Jasně.
2: Jak je úplně samozřejmě hladovej, sklepe se zimou někde za gaučem. Já si říkám, měl jsem 2 hady, teď mám nejenom 3, no a pak samozřejmě zatlačil na maminku a z tý to vypadlo. No.
0: Proč říkáš, kamarád, proč se tomu nepřiznáš normálně? Jak vypadá hladovej had?
1: To jo, co to bylo?
2: Je tenčí prostě, no.
1: Uteklo vám, pokud teda někdy něco, naháněli jste někdy nějakou zvěř, nějakýho mazlíčka?
0: Pojďte nám to nahrát na WhatsApp, budeme moc rádi. 777-937-777, nebo nám to sem hoďte SMS-kou na stejný číslo a budeme rádi, když se pobavíme. Teď JP Cooper a Astrid S na Hit Radio v 7.08. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

šampionů. Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Hit Radio. Words like violence.

0: Tohle jsou Depešáci, tohle je Hit Radio, 7:45. Krásné pondělní ráno. Na Budějicku velká policejní akce, konkrétně v Budějicích utekl žalvák Leo, recidivista opět. Pro informaci nejdále utekl 5 kilometrů od domova. No a tak jsme se ptali vás, jestli vám někdy váš zvířecí parťák utekl, vzal roha takzvaně.
1: Přišlo strašně moc zpráv, strašně moc hlasovek, tak jsme stihli něco vybrat. Píše třeba Lucie, dobré ránko, tak děda koupil naší dceři vytoužené kačenky. Akorát prodávající se zapomněl při prodeji zmínit, že se jedná o běžce. Takže v okamžiku, kdy jsme je dali do ohrádky, tak se propašovali ven a vzdušnou čarou pryč. Jednu jsme stihli, akorát dvě utekly přes plot do lesa. A když jsme viděli dceru zkroušenou, že má místo 3 kačenek jenom jednu, tak jsme se vydali do lesa se síťkou na motýly, protože jinou jsme neměli a šli chytat kačenky. Kdyby šel někdo okolo a ptal se, co děláme v lese se síťkou na motýly a my odpověděli, že lovíme kačenky, tak nás vezou k Chocholouškovi. Nakonec vše dobře dopadlo, asi shodou štěstí jsme je našli a vrátili už ale do zabezpečenější ohrádky.
0: To mělo hezký konec, děkujeme Luci za zprávu. Co nemělo hezký konec, tak to je zpráva od Ondry. Dobré ráno, syn měl u jeho mamče afrického šneka a ten jim utekl za kvárka. Byl tak rychlej, že už ho nenašli. Jakou rychlostí běží šnek africký? Jasně, nemusíš to hledat, bude to strašně pomalu. Dost pravděpodobně. Taky píše Iva. Dobré ráno, u nás běžně utíkalo prase z chlívku a promenádovalo se po náměstí. Jakože regulérně přelezl, lomeno přeskočil chlívek. Dokonce jsem o tom psala na základce i slohovku. Dvojtečka sportovec Pepa.
1: Pepino.
0: To je jak já, sportovec Michal, máme to hodně společného tady s tím prasetem. Taky tady máme nějaký hlasovky, pouštím tu od Šárky. Pouštím to od Šárky.
2: A my jsme opravdu také jednou naháněli, nebo dvakrát jsme teda naháněli hada. Jednou byl vložený v posteli v úložném prostoru a po druhé se schovával ve skříni. Jenomže byl hnědý a nebylo ho možné najít, takže přítel musel přijet z práce a musel hledat hada, protože já jsem z něho měla stres. Takže utekl, našel se a pak šel pryč.
1: Mě zajímá, proč má někdo doma zvíře, ze kterého má stres, jo? Jakože já bych hada doma neměla, ale já je nemám ráda, ale když už je někdo doma má, tak se předpokládá, že jako teda je má rád a nestresuje ho to zvíře.
0: Tady je ráda užovky, nebo nějaký menší takovýhle tvory.
1: Žádný.
0: Taky tady máme jako hlasovku od Hanky, zprávařky z východních Čech.
3: Dobré ráno, jsem vás poslouchala, fakt mě to pobavilo teda, protože my jsme měli pískomily. Měli je opravdu jako menší číslo, jo, protože když mě bylo 12, tak jsme bydleli v paneláku ve 13. patře na Hradecký Benešovce. A jednou jsem se takhle nudila a chtěla jsem tomu pískomilovi ukázat výhled, tak jsem ho takhle vzala na ten balkon a udělala. Už se nevrátila. Tak snad se aspoň pokuchal při tom letu, no.
1: Tak to je strašný.
0: Mohli bychom tady rozjet další debatu, jaký zvíře vám kde vypadlo z balkónu?
1: Na morče.
0: Ježiš, no. Ježiš, ale to jsme nechtěli vědět tam taky, no. Ale víš co, já jsem ten příběh nechtěl vytahovat teda, ale teďka, když jsi zmínila si, jo, tak my jsme měli morčátko a ono skočilo z balkónu. Ono to nebylo úplně vysoko, třeba 15 metrů, jo. A my jsme mysleli, že už... Jsem myslel, že už není, tak jsme ho jakože teda pohřbíme a on se probral a vyskočil. Hele, bylo nesmrtelný, no, tak to je jen tak na dodatek, no. Děkujeme za vaše příběhy, to nás moc pobavilo, tak bacha na ty vaše zvířata, hady a prasata a tak dále. A my k vám posíláme další hity, tohle je Taylor Opelite na Hit Radio 7:18.

0: Nejnovější Taylor Swift na Hit Rádiu v 7.22. Jaký zvíře vám kdy kam uteklo? O tomhle se tady bavíme a přišla ještě další, nebo takhle, těch zpráv přišlo spoustu, ale tohle nás pobavilo. Brý pondělní ránko. Měli jsme hada krajtu královskou. Jako malí jsme samozřejmě zkoušeli, jakou část těla dokáže jak moc zaškrtit a ano i krk. Pak nás nenapadlo nic lepšího, než ji nechat volně plazit po bytě. S kočkou se tak nějak zvesela ignorovali, takže pohoda. No a po nějaký době, kde je Bára? Had. Táta tenkrát převrátil celý byt na ruby, pračku v koupelně pryč, pod vanou nic, celou kuchyňskou linku tenkrát to dělal. Nakonec si našla kočka svým vysedáváním u porcelánového slona, co jsme měli v přecíni. Nikdo nevěděl, že je dutej. Inu, opravdu byla Bára stočená do klubíčka uvnitř toho slona. Hezký den, Honza.
1: Takže Exupéry, Malý princ, opravdu had v slonovi, že jo?
0: Had ve slonovi. Jo. A to chceš, já teda nevím, jak to máte vy, ale já nemůžu jít spát, dokud nenajdu třeba vosu, která do toho bytu vlítne oknem, jo? Ale vidět, že tam je někde had.
1: Ježiš, mě normálně přejel mraz po zádech.
0: Nepřejel tě had po zádech. Pojďme na další muziku, za malý moment Pitbull, Chris Brown, International Love, taky aktuální doprava, no a už teď se můžete těšit na rychlou pětku. O co budete soutěžit, prozradíme za chvíli.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
5: Paráda! Já vidím!
6: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
7: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
8: Od výkopu až po klíč. Co to je?
9: To je Stalpe.
8: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
10: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý

0: www.brnokaru.cz.
1: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte bouračku ve Znojmě v Průmyslové ulici, došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky, dejte tam pozor.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Hit Radio, krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Šťastnější ráno začíná už večer. Odborníci doporučují zařadit krátkou večerní procházku, odložit mobil alespoň půl hodiny před spaním a dopřát si teplou sprchu nebo koupel. Právě tyto drobné návyky mohou zlepšit kvalitu spánku i náladu po probuzení. Nekaždý dokonalý muž bývá ideálním partnerem. Psychologové upozorňují, že charizmatem, úspěchem nebo sebevědomím se někdy skrývají vlastnosti, které mohou vztah komplikovat. Důležitější než první dojem je podle nich to, jak se člověk chová v běžném životě, řeší konflikty a dokáže budovat dlouhodobý vztah. Když žena vydělává víc než muž, roste riziko rozchodu. Rozsáhlá studie z 28 evropských zemí, včetně Česka, ukázala, že páry, v nichž žena zajišťuje většinu příjmů, se rozcházejí častěji. Vědcům se ale nepotvrdilo, že hlavní příčinou jsou mužské ego nebo tradiční genderové role.
0: Mm-hmm. Zajímavý, tak my se tady se směna se nikdy nerozejdeme, protože my máme stejně.
3: Hlavně vy nejste ve vztahu, ne?
0: My jsme v rádovém vztahu tady. Ale teda, počkej, takže když vydělává žena víc než muž, tak ten muž to nedává. Davide, asi přijde moc práva, to vypadá. Pojďme soutěžit! Je tady rychlá pětka. Každý den soutěžíte o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov, kompletní péče pro růst vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
4: K tomu taky unisex parfém Sandalwood Violet Leather se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí.
0: A pište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Matrix Golden 7:36 a je tady rychlá pětka s Tomas Arsov.
1: Rychlá pětka.
2: Tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomase Arsova, taky unisex parfum, parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a s námi ve vysílání je kdo? Dobré ráno.
3: Ahoj, já jsem Monča.
0: Monča?
3: Mm-hmm.
0: Ahoj Mončo, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak ty budeš mít možnost si zasoutěžit právě o tady ten parádní balíček. Tak zeptám se tě, jsi připravena?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký zelený nápoj z jemně mletého čaje si v posledních letech oblíbili lidé po celém světě?
3: Matcha.
2: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Mončo, jak se jmenuje přístroj, kterým si po umytí vysoušíme vlasy?
3: Fén.
0: Je to pravda.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik gramů má 0,5 kilogramu?
3: 500.
0: Ani odpočet se nemusel pouštět.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje manželka Šreka?
3: Fiona.
0: Mhm. A pojďme na tu poslední otázku.
2: Kolik barev má česká státní vlajka?
3: 3.
0: Měli jsme to i se zvěnou. A byly to 3! Mončo, ty vyhráváš. Ty máš vlastně dvojitý štěstí, protože ty jsi byla náhradní volající. Já jsem se tady snažil dovolat někomu před tebou, nezvedal to a proto jsem se ptal, jak se jmenuješ až ve vysílání. Takže Mončo, gratuluju.
3: Děkuju moc.
2: Gratulujeme ti nesmírně. My připomínáme, že Tomas Arsov je jeden z nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a opravdu dneska radí tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. Takže Moni, pecka.
3: Super.
0: Moni, tak děkuju. Vydrž na telefonu, doladíme detail a přeju hezký ráno. Zatím, ahoj.
3: Děkuju. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tohle jsou hity na vaše pondělí ráno. Ke všemu, co děláte, Guru Josh Project Infinity. 7.41.
1: Rozeznat člověka od AI není vůbec snadný, ale od víkendu už si umělá inteligence na člověka nebude moc hrát, protože v celé Evropské unii začaly platit nový pravidla, a to sice, že všechno, co vytvoří nebo upraví i jenom umělá inteligence, tak musí být nově viditelně označený. Jenže to prej neplatí pro rádio.
0: Já tohle teda, o čem se bavíš, tak to kvituju, já to ráno viděl, vyskočilo to na mě na Instagramu, na nějakém videu, a v horním rohu byl text vygenerováno AI, jo. Ale jak ty říkáš, no, tak musí to být teda jenom pro diváky, ve videích, na fotkách označeno, tak ještě že ne teda pro posluchače, protože bychom prostě museli přiznat, že David Jošt
1: tady vlastně jako
0: neexistuje.
2: Teď právě odpočívá doma.
0: Davide, počkej, musíme to, hele, když se to musí značit, tak to označíme tady taky, jo. Hele, ještě než promluvíš.
1: My jsme si nahráli jeho smích a vždycky ho tady pouštíme.
0: Tak ještě než promluvíš, musíme to označit. Mluv.
2: Krásné ráno všem.
0: Tak.
1: Nebojte se.
0: Nebojte se, opravdu má tady jenom Jasmin. Alex Warren za malou chvíli na Hit Rádiu. Taky předáme dopravu. Dobré ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr Brno CZ.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirage.
7: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
8: Migové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, na D2 na 53. kilometru ve směru z Bratislavy na Brno došlo k dopravní nehodě nákladního auta, blokován je jeden jízdní pruh, proto počítejte se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tohle jsou hity do práce, na cesty, domů, na dovču, všude nás posloucháte Evanescence v 7.53. Je pondělí, nechtělo se vám do práce? Takhle, ať děláte cokoliv, tak vaše práce je super, fakt, věřte tomu. Pojďme na chvíli do Indie. Chlapi v Indii lezou, pozor, bez jakýchkoliv ochranných pomůcek do stok plných splašků, aby ručně uvolnili ucpanou kanalizaci. A berou za to asi 100 denně. To je tak jako motivační věc, jo, že opravdu, jestli se vám do té práce nechtělo, takže teď už se vám možná chce.
1: V Indii se opravdu ponoří do práce.
0: Je to... To tam dostává jako úplně jiný level. No tak, jestli se vám nechtělo do práce.
2: Hele, ale tak nevíme, jestli třeba nemají nějaký dobrý firemní benefity, že jo? Multisportku, 6 týdnů dovolený.
0: To je pravda, no.
2: Služební auto.
0: Myslím si, že, nevím, nejsem si jistý, David, a myslím si, že spíš ne. Pojďme na hity. No nejde se vám do té práce hnedka o pár dní klíp. Jede, že jo? My víme. Matt Ken, Bagin, hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirage.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se vrací další vlna extrémních veder. Teploty mohou v příštích dnech vystoupat až na 39 stupňů a tropické budou i noci. Od středy začne přibývat oblačnosti a dorazí přehánky i bouřky, které vedra ukončí. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty budou i nadále zatěžovat zdraví i dopravu. Českým hranicím se blíží nebezpečný škůdce jasanů. Invazivní brouk zvaný polník jasanový byl nově potvrzen na Slovensku i v Maďarsku. Odborníci varují, že dokáže během několika let zničit celé jasanové porosty. Vyzývají proto veřejnost, aby hlásila podezřelé nálezy. Pitná voda poteče z Česka do Polska, vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku zásobovat část lázeňského města Kudova zdroj. Důvodem je nedostatek vody na polské straně hranice. Ročně by mělo do Polska odtéct přibližně 11 000 kubíků pitné vody. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Dobrá zpráva pro návštěvníky brněnského hradu Špilberk. Oblíbená památka má svou novou zastávku městské hromadné dopravy. Od soboty vypravuje dopravní podnik v pravidelných časech autobus linky číslo 80, který jede po trase Česká Komenského náměstí, obilní trh, Úvoz a právě hrad Špilberk. Na místo vyjede dvakrát do hodiny. Je tu další tropický den s výjimečnou možností přehánek nebo bouřek. Teploty budeme mít v Brně a na jihu Moravy vysoké. Naměříme až 39 stupňů celé. Z Brna Jitka Valášková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
6: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ráno.
4: Krásný pondělní ráno všem. Snídaně
7: šampionů. Cože tady útočí? Jaký škůdce jasanů, nebo co to bylo?
8: Škůdce jasanů, no.
7: A tak... co to žere takový polník jasanový?
8: Tak nevíš, co je jasan?
7: Jako jasan. No jasan. Ne, bože, no jasan. A je to v Polsku teda zatím, a tady ta potvora?
8: No snad to nebude brzo u nás.
7: Aha,
8: no.
7: Takže to je polník jasanovi. Pojďme na hity. Rudimental, Ella R. Na začátek 8. hodiny.
0: Hit Radio City Brno.

0: Rudimental a LR Waiting All Night. 8:05, dobré ráno. Já se vám musím se tím přiznat. Hoši, já měl víkend. Katastrofa.
1: Hoši.
2: Jsi měl mít nějakou svatbu, ne?
0: Katastrofa. No, na svatbě jsem byl a právě co tam se stalo. Byl jsem tam jako disc jockey a bylo něco před 11:00 dopoledne, jo. A chvíli potom, co jsem to tam všechno si postavil a tak dále, říkám, dám si jedno pivko. Já jsem si to pivko postavil takhle na ten svůj stolek vedle konzole a nikdy se mi nestalo, že by někdo přišel a třeba mi do toho něco nalil, jo, ani já sám sobě. A já jsem se nějak blbě otočil, byl jsem teda střízlivej, pozor, a celý to pivo jsem se byl do té konzole.
2: Ajajajajaj.
0: Takže teď co?
1: No to jako, není levná záležitost.
2: Na kolik to přijde zhruba?
0: Na kolik? Začíná to 6 a v tisícovkách to není.
2: Jo,
0: takže celý zlitý, takže jsem tam začal sušit a říkám, tak jako co s tím teďka budu dělat, no. Tak samozřejmě jako zábavu jsem nechtěl přerušit, tak říkám, hele, co vydrží, vydrží. Ona to nějak dala, začaly pak teda blbnout, respektive nefungovat 3 tlačítka, docela zásadní, nějak to jako šlo, jo. A teďka jsem přijel asi o 5:30 domů a do 5:30 jsem to nejdřív rozdělal, nějak jsem to prostě vysušil, všude vevnitř pivo a objednal jsem si ještě teda v noci nějaký ten izopropyl alkohol, abych to mohl propláchnout. Hele, normálně jsem to udělal, včera jsem to dělal 4 hodiny a funguje. Zachráněno.
2: Co na to říct?
0: Zachráněno. No co na to říct? Že mě napadlo takhle, že jsem blbec, ale že mě napadlo, že to proberem s váma, jestli se vám někdy stalo něco, že jste si něco zničili svojí nešikovností, že jste na to dávali až tak velký pozor, že pak jste přišli a normálně to rozsekali.
2: Já si pamatuju, když začínali počítače, tak jsem nalil tátovi ledový čaj do klávesnice. A pokaždý, když se potom ta klávesa zmáčkla, tak ona tam chvíli vydržela až potom zase vyskočila nahoru. Takže no, se nepsalo úplně dobře.
0: No jasně, jasně.
1: Já asi nic takového nemám, nebo popřemýšlím, ale tím pádem pojďme se zeptat našich posluchačů.
0: No určitě, myslím si, že to vymyslíte vy líp, nebo vymyslíte. Pojďte nám nahrát vaše storky na 777-937-777 přes WhatsApp. Co se vám vaší nešikovností podařilo zničit? V případě nám to sem hojte jako zprávu, budeme rádi. Teď Miraj na Hit Rádiu 807.

0: One Republic, Hit Radio, za malou chvíli 8:45, dobré ráno. Člověk na svoje věci občas dává až tak velký pozor, že si je sám zničí. Bavili jsme se tady o tom, že svojí nešikovností jsem si o víkendu polil DJskou konzoli pivem. Nějak to teda přežila, jo, ale chtěli jsme vaše příběhy, jestli se vám taky někdy něco podobného stalo.
1: Petr píše, nazdárek ve spolek, taková ta klasika, skočil jsem do bazénu a asi po 5 minutách koupání říkám, co to tam je na dně za bordel. No byl to můj telefon, samozřejmě, že nefungoval ani po vysušení. To je klasika, jo? Nevím.
0: Taky Bobina. Ahoj, týden starý noťas, co mi koupil otec. Vzala jsem si ho do práce na noční, no a zvrhla se mi do celé klávesnice sklenice polotučního mlíka. Oprava stála skoro stejně jako nový noťas. Musela jsem si na to půjčit na tajíňačku, aby otec nevěděl. Byly to nervy. Od té doby zásadně nekonzumuji v blízkosti elektroniky. Mm-hmm. Bobina, s tímhle souhlasím, já už si to pivko taky nebudu dávat na ten stůl.
1: Ivana, ahoj, tak já jsem si vyprala mobil i s bundou na dlouhý program. Už se nevzpamatoval.
0: Máme tady taky pár hlasovek, třeba hlasovku od Zdendy, od Vlastíka z Blanska.
2: Zdravím i rádio z Blanska. Také se stala zajímavá věc. Synovi jsme koupili nový mobil. A hned ten den, jak jel na kole, šli se koupat k řece, samozřejmě mobil utopil. I když jsme ho sušili v troubě, tak jsme ho nezachránili.
0: Ani tu troubu.
2: Takže 5000 vájí a tak jo, tak to je asi všechno. Ať se vám daří, pozdravuji vás, Vlastík z Blanska.
0: Děkuji Vlastíku z Blanska, no jestli jste ho sušili na 200 v té troubě, tak to chápu, že to ten telefon nedal. Taky tady máme hlasovku od Zdendy.
3: Tak jeden z mých úplně prvních telefonů byl starý Siemens, který neuměl vůbec nic, nevibroval, měl jeden řádek, byl to hrozný pekáč. Pak jsem podědil po tátovi jeho vytuněnou 33 desítku Nokia, starší generace budou vědět. A měl jsem zvyk, že když jsem zašel koupat, tak jsem si telefon položil na okno, jenže ten starý Siemens nevibroval. A ta 33 desítka už vibrovala, no a jako jsem se šel takhle koupat, ležím a začne mi vibrovat telefon a tu vibrací se mi sesunul pěkně do vany, spadnu, já jsem telefon zvedl, ještě jsem kamarádovi stihnul říct, že mi spadl telefon do vody, že ho asi za chvíli neuslyším, pak telefon kleknul, nechal jsem ho 2 dny vysoušet a stará dobrá 33 desítka se probrala k životu a další pár let mi slušně sloužila. Takže to dopadlo nakonec dobře. Díky, mějte se, čau.
1: Neskutečný.
0: Zdendo, samozřejmě, že pamatujeme my dinosauři 33 desítku. Pamatuješ 33 desítku? I no. Taky, no neskutečný.
1: I taky.
0: Já teda, mě taky jednou spadl telefon do toalety. Čověče, to vám řeknu, já jsem měl v kapse a při stahování tepláku ono to narazilo do prkínka a najednou žbluňk a bylo to.
4: No a jak to s ním dopadlo?
0: No bylo hajzlu. Nefungoval tady jinými slovy. Tak děkujeme za vaše zprávy, těch zpráv a hlasovek tady ještě spousta, my se tady tím probereme, moc za to díky, no a vy si můžete užít další parádní hity, tohle je Leony na Hit Rádiu, minutu po 8:45. Hezké ráno.

0: Leony, Don't Worry na Hit Radio. Dobré ráno. Máme tady ještě dozvuky toho, co jste si kdy zničili. Pobavila mě zpráva. Já měla luxusní bílou blůzku. Když jsem ji měla oblečenou, tak jsem si dávala veliký pozor, ať na ní něco nekápne. Poblíž červeného vína jsem ani... Když jsem mi prala, nevšimla jsem si přilepené červené ponožky na horní straně pračky. Dál asi nemusím psát. Bulela jsem a byla jsem na sebe naštvaná. To zamrzí, když má člověk nějaký oblíbený kus oblečení. Máte nějaký kus oblíbeného oblečení?
1: Já mám taky takhle pak už bárku růžového oblečení, který bývalo bílý předtím, no.
0: No, tak kdo máte na sobě dneska bílé triko, vy třeba ty, Jasmin, tak opatrně, ať se nepokypete. Za chvíli další hity.
2: Není nové, to je jenom vyprané v pervoli.
0: Co možná měli opípat, no. Já jsem se spíš zastavil a tě asi řekl, nepokypete. Já bych řekl, nepokydáte, to se říká na východě Čech, ale přítelkyně je z Krnova, tam se říká nepokypete, čověče, no. No prostě nepokecáte. Sia, Chandelier za chvíli a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, dejte pozor na D1 na 170,5 km ve směru na Prahu je uzavřený pravý pruh kvůli odstavenému vozidlu, raději tam nohu z plynu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio City Brno.

0: Calvin Harris a taky Hit Radio v 8.32. Michal, jsme na David s vámi, vaše ranní trojice. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do Prahy letos dorazí další akční legenda. Po Arnoldu Schwarzeneggerovi přijede do české metropole také Dolph Lundgren, známý především jako boxer Ivan Drago z filmu Rocky. Herec vystoupí na akci Noc s legendou, která se uskuteční na konci letošního roku. Maďarský festival Ozora předčasně končí. Pořadatelé ukončili jednu z největších světových akcí psychedelické hudby po smrti dvou návštěvníků. Jeden muž zemřel po pádu z konstrukce u hlavního pódia, další návštěvnice podle organizátorů podlehla infarktu.
3: Slušný mejdan.
2: Sociální sítě mění způsob, jak prožíváme emoce. Psychologové upozorňují, že už krátce po probuzení nás internet vystavuje záplavě informací, které vyvolávají strach, závist, vztek i radost. Naše emoce jsou přitom podle odborníků stále stejné jako před tisíci lety. Změnilo se jen prostředí, ve kterém je prožíváme.
0: Takže změnilo se prostředí, tak jak to asi vypadalo třeba v jeskyni po probuzení, teda, když ty emoce jsou stejný. Co jsme dělali? Dneska totiž se probudíme, nevím, jak to máte vy, ale zkontroluješ telefon, že jo? Tak co se dělo v té jeskyni? Probudil ses a co? Musel se, tak dáváme lajky na Instagramu, tak mě napadá, že jsi musel pochválit někoho toho vedle sebe.
4: To je tak krásná kožešina.
0: Ty jsi to koupil, má na šínu.
5: Chtěli byste se probudit takhle jedno ráno v pravěku?
0: V pravěku? No tak já si myslím, že na Slovensku přes booking nějaký ubytko seženeš, ne?
4: A když už jsme u toho Slovenska... A
0: náhodou, co čert nechtěl. No name, tak nie, alebo áno. Je to vaše v 8.33. Na Hit Rádiu, dobré ráno.

0: Shakira, 8.40. Máme to i s ohňostrojem. Krásné ráno z Itrália.
1: Nenechte se rušit, ale máme tady důležitou zprávu od amerických lékařů, kterou musíme nutně předat a ohlásit, protože američtí lékaři museli oficiálně upozornit veřejnost na to, že pánská ochrana opravdu není na opakované použití. Opravdu to museli říct nahlas. Nikdo to nevěděl.
0: Jak opakovaný použití? Co s tím teda jako dělali potom lidi? Nebo?
1: No, prostě někdy, Míšo, otočit nestačí. Někdo to asi dělal zřejmě.
0: To hodili do pračky, ne?
1: Používali z obou stran nejspíš takzvaně.
0: To se neděje. No možná to teda opravdu vypraveno. Já si představil, jak na tom, na té pomůcce je ta vysačka, co máš na oblečení třeba. Víš, co tě pak škrábe takhle do krku, třeba na triku, jak tam je napsáno, prát na 30, nežehlit, že jo. Ale jaký režim potom dát na pračce? Schválně, jaký režim bys na to dala na pračce?
1: Tak... Teďka mám novou pračku a je tam AI režim, co to případně, když nevím, vybere za mě, ale to bych asi to jemné bych, prádlo.
0: To bych, ne, jasně, já bych to radši nedělal, jestli pak nechceš 18 let platit alimenty.
1: Jemné prádlo, anebo když to potřebuješ rychle, jde se rychle na akci, tak tam je, že jo, rychlé praní.
0: No ale to trvá 20 minut, ne?
1: 15.
0: Ježiš. Nickelback, Rockstar, za malou chvíli taky Zara Larsson na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btlškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio, Hit Radio.
7: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: krásné pondělní ráno, tohle jsou hity pro lepší náladu, Lady Gaga, Abrakadabra. 8.52, dobré ráno. Otázka, kolik si myslíte, že jste za svůj život líbali lidí? Nepočítá se polibek mezi přáteli, ale opravdu líbání se všem všude. Tak aspoň, kolik si myslí, že to je?
1: Jako jestli se vracíme i do doby třeba
0: základky. No úplně od začátku, no jasně, komplet.
1: Tak komplet, mm-hmm. Jakože jestli jde jenom o líbání, ano. Tak si myslím, že je to třeba 11-12 lidí.
0: 11-12, dobře, já tady mám statistiku.
1: Vědci. A proč neřekneš ty?
0: Protože no, jsem to nedopočítal.
1: On se nedopočítal.
0: No já totiž nesouhlasím nebo nechápu tu statistiku, se kterou přišli vědci. Spočítali naši celoživotní líbací bilanci a prý průměrně za život políbáme 19 lidí a prolíbeme čisté 2 týdny v kuse.
1: 19 lidí, no tak tam nejsem a doufám, že nebudu, jelikož jsem šťastně zadaná.
0: No, mě by zajímalo, jestli jste teda nad nebo pod průměrem, takže chápu, že teda jsme tady pod průměrem ve studiu, ale vzpomenete si,
1: aspoň někdo teda.
0: Vzpomenete si na to číslo 1 vůbec, vlastně vzpomeneš si?
1: Vzpomenu si, no, nebo takhle, to úplně jako to první, to byla pusa a nebylo to líbání. Líbání bylo až s někým jiným vlastně. Mm-hmm. Takže, ale vzpomenu si na obojí a při tom líbání to mi ten klučina omylem nějak jako...
0: Dobrý, stačí,
1: ne,
0: no.
1: Ne, to není jasně. Nic hnusnýho, vypravil žvejkačku jako ke mně do pusy.
0: Skvělý, no, tak no. Hnusný to bylo. Já si vzpomínám, kde to bylo, jak ten člověk vypadal, ale trošku tam drhne to jméno, no. Myslím, že to byla asi Káťa, myslím, no, Kateřina. No asi. A vzpomenete si, s kým jste se líbali naposled? Zara Larsson na Hit Radio v 8.54. Krásné ráno.

0: Jsme v cíli. Pondělní snídaně šampionů právě končí. Zara Larsson, to byl ten poslední song. No a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, zvládněte ten novej týden a tohle pondělí a slyšíme se zase zítra.
0: Hlavně zvládněte ten dnešní hicák. Tak zítra ráno v 6.00 tady.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: No a samozřejmě za malou chvíli si užijte další muziku Imagine Dragons, Mark Ember, taky Offenbach. Tak zítra.
1: Ahoj.
0: Čau, čau.
3: No ale předtím vším samozřejmě ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, u kterého vás zdraví Ondra Blaho. Začneme kde jinde než v Brně, u křižovatky ulici Jenevajnova a Kláštareckého. Tady blokuje provoz porouchané nákladní auto, počítejte s omezením provozu. Další problémy jsou na D1 na 200 km za sjezdem na Brno-Slatinu. Ve směru na Prahu tady havarovala dvě osobní auta a levý pruh je neprůjezdný, kolona má asi kilometr. D2, 8 km ve směru na Brno, tady stojí odstavené nákladní vozidlo, takže dávejte pozor a pojďme ještě mimo Brno. Na Znojemsku v Hevlíně tady došlo k nehodě dvou osobních aut, projíždí se s omezením. No a na Blanensku na trase z Malé Lhoty ve směru na újezd u Černé hory blokuje provoz nehoda osobního auta s traktorem. Projíždí se Kyvadlově. Šťastnou cestou a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Energetická společnost ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. Padělaného zboží je stále hodně. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více než 14 000 kusů padělků. Pokračuje mluvčí inspektorů František Kotrba.
11: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%. To znamená, každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
10: Z hlediska sortimentu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a kožené galantérie. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Ten zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat v úterý, jak už dříve oznámila rodina na síti Facebook. No a fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0. V nové ligové sezóně zůstali 100%, stejně jako obhájce titulu Slavia a Teplice. V dalších zápasech pak Bohemians Hradec 0-0 a Olomouc Mladá Boleslav 2-2.
3: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 24 stupňů Celsia a jak už jste slyšeli, dneska nás opět čeká peklo. Odpolední maxima se totiž vyšplhají až na nějakých 37 stupňů. Zítra 38, středa 37, čtvrtek 33. Jediné ochlazení a tím pádem snad i drobné osvěžení by mělo přijít v pátek, kdyby mělo drobně sprchnout a teploty by se měly pohybovat okolo 26 stupňů.
2: Hit Radio City Brno.
3: Ale já vás osvěžím muzikou, nebojte se, Imagine Dragons, Mark Ember, anebo Offenbach, tahle trojka otevře pondělní dobu.

0: Tak přátelé, porážíme Itálii a Itálie vzhlíží k českému síru.
1: Tohle zní docela dobře, ne?
0: Tak dobře, že si to zaslouží otevřít dopolední vysílání Hitrádia City Brno s pondělním datem 3. srpna. A jak jsem to vlastně myslel? No, Italové ve velkém kupují moravský sýr Gran Moravia. Litovelská sýrárna loni utržila rekordních 4,6 miliardy korun. Zatímco výrobce tradičního parmazánu v Itálii trápí vedra, drahé chlazení a horší podmínky pro krávy, Moravě svědčí chladnější hanácké klima. Jak to funguje? On ten sýr totiž se vyrábí v Litovli, v České republice samozřejmě, a do Itálie se vyváží, kde následně dozrává a prodává se jako oblíbená zahraniční alternativa sýrů typu grana. Takže já si myslím, že je to více než jasný. Máme se tady sakramensky dobře a dokonce kvůli sýru už ani nemusíme jezdit do Itálie, protože to nejlepší máme tady u nás doma.

0: 1-1 a po dvojzápase i se Spartou má na kontě 4 body. To je nádherný výsledek a hlavně příslib toho, že v pátek proti Liberci to bude zase velký. A já mám pro vás dvě nabídky. Za prvé, už kolem 10. hodiny se na Instagramu Hitradia City Brno objeví soutěž o vstupenky na páteční zápas proti Liberci, ale ty klasické. Otázka je jednoduchá, kterému hráči z A týmu Zbrojovky se zatím podařilo skórovat v obou zápasech. To se můžete klidně zapojit, ale já mám pro vás nabídku také dvou speciálních VIP vstupenek. No a co pro ně udělat, to vám řeknu za chvilku.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Paráda, já vidím.
4: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr.brno.cz.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre a nejčastěji od vás slýcháme to těsto. To je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
10: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
0: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

že můžete od 10. hodiny vyhrát na sociálních sítích Hit Radia City Brno klasické lístky na páteční zápas Zbrojovky proti Liberci, to už víte. Ale já mám pro vás i nabídku VIP lupenů. Ten nejlepší výhled z hlavní tribuny. Místo mezi celebritami, které si jistě další špil flinty nenechají ujít. A ještě něco navíc. To vám prostě dají jenom VIP lístky. A jak je získat? Přátelé, napište mi anebo namluvte hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848 a dejte mi vědět, jaký je váš ten největší zážitek se Zbrojovkou. Jestli je to první zápas, na který vás táta nebo děda vzali, jestli je to postup ze druhé ligy do nejvyšší fotbalové soutěže. Je mi to úplně jedno. Zkrátka dobře, mě zajímá ten váš největší zážitek spojený se Zbrojovkou. Dejte mě vědět textovkou anebo hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. No a budete mít na to celý tento týden, respektive do čtvrtka, kdy dopoledne jednoho z vás vybereme, brnkneme si, pokecáme a VIP lístky na páteční zápas Zbrojovka Liberec, který začíná v 19 hodin v Šipex aréně, budou vaše. Moc se těším na vaše zážitky.

0: Za pár okamžiků nám odbije 9:45 a my budeme pokračovat v tom nejlepším playlistu těch nejlepších písní na vaše pondělní dopoledne. Máme tady druhý prázdninový měsíc. Já pevně věřím a doufám, že jste do něj vkročili pravou nohou, a pokud ne, pokud to dneska v práci trošku pokulhává, tak věřím, že to vyrovnají Coldplay s Beyoncé, Aleš a Dixon anebo kapela Krištof. Tak pěkné dopoledne všem.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
7: Single X,
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
15: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin. Vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Kygo, Zacha Bell a taky Nile Rodgers. To je trojice, která končí 9:00 dopolední na Hit Radio City Brno. No a co následuje? To, na co jste všichni samozřejmě moc dobře zvyklí. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Jdeme na něj, kde si dávat pozor, kde se zaseknete a kde se naopak jezdí bez problémů. Na trase z Malé Lhoty ve směru na Újezd u Černé Hory blokuje provoz nehoda osobního auta s traktorem, projíždí se Kyvadlově. D1 200 km za sjezdem na Slatinu ve směru na Prahu tady havarovala dvě osobní auta. Levý pruh je neprůjezdný a kolona má asi kilometr. Na Znojemsku v Hevlíně na místní komunikaci došlo k nehodě dvou osobáků. Tady se projíždí jedním směrem a vypadá to, že by to mělo být všechno. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr.cz.
9: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nadcházející týden přinese do Česka extrémní horka. Už od pondělí budou teploty na většině území přesahovat 35 stupňů Celsia. Na jižní Moravě mohou vystoupat až na 39 stupňů. Ve druhé polovině týdne pak dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami, která přinese citelné ochlazení. České středohoří je motýlým rájem. Dlouhodobý monitoring ukázal, že na některých tamních lokalitách žije přes 1000 druhů motýlů. Jaké konkrétně ví mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
12: Čísla nezahrnují jen nápadné velké motýly, ale i noční můry nebo drobné motýlky, které laik snadno zamění za mušky. Přestože to působí impozantně, motýly ani další opylovači to v současné krajině nemají lehké. Potřebují totiž mnohdy velmi specifické podmínky, například některé housenky se živí jen jedním druhem rostliny.
11: Velké množství z nich tak patří mezi ohrožené druhy řazené do červeného seznamu. Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvořily dlouhé kolony, ještě vážnější než na severu byla situace na jihu. Na vině je i střídání dovolenkových turnusů na přelomu srpna. Dopravní zácpy vznikaly na celé jadranské magistrále i v severních částech Chorvatska. No a česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristínou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než 2 hodinách.
0: Tak nám přituhuje. Samozřejmě teploty jdou nahoru, aktuálně už měříme okolo 27 stupňů a odpolední maxima nabídnou ještě o 10 stupňů více. Až nějakých 37 a zítra dokonce 38 stupňů. A taky jasná obloha, takže pokud můžete, vyražte se koupat. Nic lepšího se v těchhle vedrech dělat nedá.
10: Hit Radio City Brno.
0: I když vlastně dá poslouchat Hit Radio City Brno a dopolední vysílání s pondělním datem 3. srpna.

0: No, my jsme před malou chvílí v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno mluvili o těch vysokých teplotách, které nás budou zužovat opět, no vlastně během celého tohoto pracovního týdne. Teploty okolo 38 stupňů a že vlastně to nejlepší, co budete moci dělat, je se někde koupat a u toho ladit Hit Rádio City Brno. Ale taky si dokážu představit, že na někoho jsou ty teploty skutečně cufíl a rád by se šel okoupat třeba za Lužánky. Jenže teď je potřeba zmínit důležitou informaci, asi 2 hodiny starou. Ode dneška až do pátku budou zavřené 50-metrový i relaxační bazén a wellness právě za Lužánkami. Je to kvůli výměně zastaralého oběhového čerpadla. Od 6. do 19. srpna bude zavřené taky lázeňské a relaxační centrum v Rašínově ulici. Dělníci vyčistí a opraví prosklenou střechu nad bazénovou halou, nainstalují protiskluzové technologie ve wellness, no a opraví obložení kolem vířivky. Takže říkám vám pořád, nejlepší je vyrazit ven a pokud chcete i stín, no tak to nejlepší místo, kam můžete vyrazit, je samozřejmě Brněnská přehrada. Moji kamarádi tam byli teď o víkendu na pedalboardech a říkali, že voda stále úplně cajk. No tak vyražte na prigl, dokud tomu tak skutečně je.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Dozněl Tom Grennan. A já pevně věřím a doufám, že za malou chvíli zazní radostný křik jednoho z vás, kteří jste registrovaní do soutěže Nevaříme, posloucháme na www.hitradiositybrno.cz. S novým pracovním týdnem přichází samozřejmě nové soutěžní kolo, ale hlavně máme i nový měsíc a nového partnera, o kterém vám víc řeknu už za chvilku, ale s čím můžete na 100% počítat, takže místo, kam vás v průběhu srpna budeme posílat 500 korunovými poukázkami gratis, je vynikající a vždycky si tam dokonale pochutnáte.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirage.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší.

0: vaříme, posloucháme.
1: Přátelé, milí jedlíci, slíbil jsem vám, že vám představím nového srpnového partnera soutěže Nevaříme, posloucháme. Charlie's Forest na Filově ulici, na Lesné. No a když se dívám do jejich meníčka, tak větší radost mi udělat nemohli, protože v týdenní nabídce tady na prvním místě vidím svíčkovou na smetaně. Ale dneska si můžete dát klidně krůtý wok s restovanou zeleninou a jasmínovou rýží nebo thajské red curry s krevetami.

0: Ježišmarja, už abych tam byl. A nebo abyste tam byli vy. Nebo takhle jeden z vás registrovaný na www.hitradiocitybrno.cz, kterému jdu volat a od kterého očekávám, nevaříme, posloucháme, jako první slova, která pronese o tom, co zvedne telefon. Vinou náhlého ochoření minulý týden jsme se neslyšeli a nemohl jsem se tak do rozdávání radosti zapojit, tak si to chci vynahradit dneska. V registračním formuláři máme Lenku, která dělá na podatelně a na pokladně, takže by mohla být u telefonu. A já už si pomalinku chystám vítěznou fanfáru, která doufám, že ve vysílání Hitradia City Brno zazní. Dělá na jedné oční klinice.
1: Posloucháme.
0: A je to tam, je to tam. Leni, ahoj, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno.
1: Ahoj, ahoj Ondři.
0: Ahoj, ahoj.
1: Zdravím do rádia.
0: Leni, prosím tě, já jsem tady ještě mimo éter říkal, že děláš na nějaké oční klinice, protože tvůj e-mail tak zní.
1: Ne, dělám ve zdravotní pojišťovně.
0: Ve zdravotní pojišťovně přímo.
1: Není to úplně od pochu, daleko, ale ve zdravotní pojišťovně.
0: No tak to nevadí, tak zdravotní pojišťovnu zmínit můžeme, u které děláš?
1: Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Vojenská zdravotní, tak tam všechny zdravíme. Vyhráváš 500 korunovou poukázku do Charlie's Forest na Lesnou. Úžasná restaurace.
1: Děkuju.
0: Máš to daleko? Odkud jsi?
1: Mimo Brno, ale nemám, protože do Brna jezdím do práce, takže není to problém.
0: Máš tam Pěťo? Meníčko plus minus 2 kila, takže klidně můžeš vzít nějakého kolegu nebo kolegyni sebou. Vezmeš nebo si to necháš pro sebe?
1: A vezmu kamarádku.
0: Tak vem, a moc si to uží. Gratuluju ti. Vydrž mi ještě na lince, ať se můžeme domluvit. A krásné pondělí přeju. Měj se hezky, ahoj.
1: Taky. Skvělého jídla, plný stůl na baru, drink dáš si ten svůj. A ať si nízko nebo haj, vzpomeň si, v Charlie's je to fajn.
2: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Přejeme vám šťastnou cestu, potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
3: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Tak se nám přiblížilo 10:45. A v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno zazní už za chvíli Cyril anebo Deep Blue Something. A pevně věřím a doufám, že jste si užili víkend. Nutno podotknout, že tým Hit Radia City Brno byl taky na roztrhání, protože jsme měli hned dvě speciální vysílání z mobilního studia, ať už z festivalu Na Vlně Fest anebo z Brazil Festu. A protože se často ptáte, tak rád připomínám, záznamy ze všech speciálních vysílání, ať už z toho sobotního, anebo z toho, které proběhlo v rámci první zápasu zbrojovky po návratu do první ligy, najdete na našem webu na www.hitradiocitybrno.cz. Takže pokud jste byli v éteru a chcete se pochlubit kolegům v práci, tak mrkněte na náš web www.hitradiocitybrno.cz, tam se uslyšíte.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za pár okamžiků odbije 11. hodina dopolední a teď se podíváme na ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, kde byste se měli dávat pozor a kde to naopak jezdí bez větších problémů. Takže začneme na dálnici D52, 23. kilometr ve směru na Brno. Tady probíhá šetření sobotní tragické dopravní nehody. Dálnice je proto v úseku mezi 26. a tedy exitem 26 a 23 uzavřena. Uzavřen je i nájezd na dálnici od Pohořelice na 23. kilometru. Takže počítejte určitě se zdržením. Další problémy jsou v Radosticích, v prostřední ulici, kde zasahuje záchranná služba u dopravní nehody. Počítejte s omezením provozu. Další problémy jsou na příjezdu do Kyjova. Pokud pojedete tímto směrem od Veselí nad Moravou, tady se vyšetřuje střed osobního auta a srny. A ještě přidám další problémy ve Starém Lískovci v Karpatské ulici. Tady stále probíhá oprava povrchu vozovky a je neprůjezdná. Neprůjezdná bude mimochodem až do 15. srpna. Opravy začaly dneska po 10. hodině dopolední, tak s tím počítejte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí, letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem pak bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Festival provází přísná bezpečnostní opatření. Během vysokých teplot bychom měli chránit také naši kůži. Na přímém slunci buďte co nejmíň. Pokud je to ale nutné, je potřeba dodržovat určitou ochranu. O jakou jde, vysvětluje dermatolog Petr Arenberger.
7: Přes poledne nejsme na sluníčku, existují i fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor. Dokonce třeba taková ta speciální trička bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco na hlavu.
6: Při opakovaném spalování kůže může docházet k tvorbě rakoviny pokožky. Malé děti do jednoho roku by pak při vysokých teplotách neměly být venku vůbec. Spojené státy a Irán dnes začnou znovu jednat. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderů žádali Teherán a další země regionu, Iránci to označili za lež. No a Sarah Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xin Yi udolala ve třech setech a čeká jí Polka Iga Świąteková. Bývalá světová jednička, která je nasazena jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno.
0: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty už hodně vysoké. V tuto chvíli 29 a jak už jsme několikrát říkali, dneska naměříme až 37 stupňů Celsia. Zítra dokonce ještě o 1 stupeň více. Teploty v noci okolo 20, takže snad se aspoň trošku vyspíme. Pokud ne, snad to doženeme v klimatizovaných kancelářích, když bude šéf někde pryč, právě v práci.
4: Hit Radio City Brno.
0: No a teď 4 minutky po 11. vstupujeme do dalšího City Brno. Teď s kapelou Mirai.

0: ceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 4 dny.
1: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás na

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Let's go! Hit Radio. Jenom hity.
6: This is Tate McRae.
7: Hey, it's Ava Max.

0: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Vídeňské ulici směrem do centra před Londýnským náměstím počítejte s omezením kvůli pokládce asfaltu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane bezmála 16 miliard. Letní dovolenou nikdy naruší nečekané zdravotní potíže. Pokud naše dítě onemocní mimo domov, rodiče často nevědí, jak postupovat, co v takové situaci dělat, poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Pokud dítě během dovolené onemocní, mohou se rodiče obrátit na nejbližší ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo na pohotovost. Zákon ale neukládá povinnost, aby v akutních případech byla péče poskytnuta výhradně registrujícím lékařem. I dítě, které není u pediatra registrované, zde může být ošetřeno.
3: Aby zdravotní pojišťovna péči zaplatila, je nutné předložit platný průkaz pojištěnce. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu. Jako jediný ze závodu Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. Závod odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě. A teď ještě pohled k nám.
5: Znojemští policisté pátrají po 15-letém Konstantinu Skibovi. Ten odešel 18. července z domova po hádce s rodiči a dosud se nevrátil. Vypadá to, že si nejspíš užívá bez omezení prázdnin a záměrně se skrývá. Rodiče ale o něj mají velký strach. Kdybyste věděli, kde hoch je, volejte linku 158.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: V Brně a na jihu Moravy prožíváme další tropický den. Odpoledne by mohlo sprchnout, ale jen výjimečně. Teploty atakují 38.

Máme tady první pracovní pondělí srpna roku 2026, půlka prázdnin za námi, no jo, se to dětem blíží. 12 hodin, 2 minuty, já vám přeju nádherné poledne, taky dobrou chuť k obědu. Pokud půjdete na polední pauzu, tak možná budete mít pocit, že se přímo pod váma úplně roztejká ten chodník. Tak je to takový malý náznak moonwalku, tak si dáme Michaela Jacksona jako první srdcovku. Je to hit, který je fantastický, protože ve videoklipu proti sobě tančí, kromě najatých tanečníků, i skuteční gangstři z nepřátelených gangů v New Yorku. Michael Jackson je tenkrát takhle chtěl dát dohromady. No a pak je tam ještě jedna zajímavost a ta je o kytarovém solo, který uslyšíte v průběhu. Řeknu vám zbytek hned, jak tebe první srdcovka skončí. Začínají srdcovky, ještě jednou krásný pondělí. Já jsem Mirka a tohle je Michael.

0: Jackson. Ve 12 hodin a 6 minut takhle hraje Hit Radio. První srpnový pondělí. Boží, co? A fajn, že to pondělí stojí za prd.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio a Michael Jackson, tedy srdcovka číslo 1. V průběhu tohle hitu, tak tam ke konci byla nádherná pasáž, kytarový solíčko, a to kytarový solo tak hrál Eddie Van Halen ze skupiny Van Halen. A je to prostě, je to nádherný příběh, protože prý když producent, který dával dohromady právě píseň Beat It, mu zavolal, že Michael Jackson by si přál, aby tam zahrál kytarový solo, takže tomu ani jako nevěřil. Nakonec to vzal jako takovou malou brigádku, byl extrémně, extrémně vyděšený, co se stane, až se to dozví zbytek této legendární kapely Van Halen. Vzhledem k tomu, že měli interní pravidla, že nikdy nebudou dělat žádný bokovky mimo, jo. Navíc, nevzal si za to ani korunu. Zabralo mu to zhruba 20 minut ve studiu a nakonec se to stalo součástí jedné z nejlegendárnějších písní ever, která byla natočena. Michael Jackson Beat It a taková jako ukázka toho, že když prostě člověk jako chce, tak může udělat nádhernou věc a takový malý dobrý skutek i bez nároku na honorář. Když už jsem řekl, že to byla jeho malá brigádka, tak si říkám, když tady máme ty srdcovky, pojďme i my dneska zavzpomínat na brigády. Ne, co? Hele, to je třeba 30-40 let zpátky, vej, taky pro někoho. Jaká byla vaše první brigáda? A nebo alespoň brigáda, na kterou úplně nejraději vzpomínáte? Jo, a ideálně, že by se za ní dostali i zaplaceno. 777-937-777. Kdy jindy vzpomínat na brigády než v létě, že jo? A navíc v pořadu, který tou minulostí je protkán vlastně od A až po Z. Tak si dáme další srdcovky, za chviličku Moby a teď Lutricia McNeil. Tohle se vám bude taky líbit. Srdcovka s číslem 2.

0: Robby na Hit Radio, zpěvák, kterou svou přezdívku dostal od svých vlastních rodičů.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to úplně, když se narodil jako miminko, a ne kvůli tomu, že by byl velký jako velryba, když se narodil. Ale je to skutečně podle legendárního příběhu Moby Dick, protože Mobyho strýc je spisovatel, který opravdu napsal legendární příběh Moby Dick. A tak rodiče teda jako památku na svého slavného příbuzného, tak mu už tenkrát jako sudíčky dali tuhle přezdívku a vidíte, nakonec je možná ještě slavnější než ten spisovatel. Schválně, jestli si vzpomenete, kdo to napsal. No, pojďme na brigády. V srdcovkách vzpomínáme, tak David píše, hele, první větší brigáda byla natírání střechy v takovém počasí, jako je dneska. Vylévali jsme barvu na hřebenu a roztírali smetákem. Když vyšla až do rýny, tak jsme byli rádi. Zdraví David. Kámo, tak to vůbec, ale vůbec nezávidím. To je šílenost. Další píše, čau, já jsem pomáhal dělat svodidla na dálnici. Myslím, že mám spálený záda do dneška, už je to přes 20 let. Zdraví Patrik. Masakr. OK, další. Pěkný odpoledne, moje první brigáda, nebo mojí první brigádu mi domluvil tačka. Jezdila jsem s pár lidmi na pole okopávat řepu. Nebyla to zrovna nejlepší práce, bylo vedro a šlo to těžce, ale vzpomínám na to ráda. Hezký den, Simča. No tak pojďme vzpomínat dál. 777-937-777. Nemusí to být první, může to být nejvtipnější brigáda. Si taky pamatuju, já jsem na střední škole nosil tričko služba zdarma a dělal jsem službu zdarma. A teď co to bylo? Umýval jsem okna na benzínce, bylo to fantastický. Dělal jste to taky někdo?

0: Šestá srdcovka v pořadí, rok 1995. A vybral jsem záměrně Scarlett, I Wanna Be Free. Což je hit do tohohle počasí. Jenom tak jako, aby kolem nás tak hezky jako lehký vzdušný vánek proletěl. Jo, nic, z čeho by nám praskla pumpa, z čeho by jsme se až moc rosili. Tohle je jako ideální hit na osvěžení.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Byli jsme tady v 90. letech, teď půjdeme do 80. let a to se vzpomínkou tady mé posluchačky Lenky, která píše, moje první brigáda se opravdu povedla. Měl to být pobyt za reprezentaci školy, ale vyklubala se z toho brigáda v Kohinorce. Makali jsme s kamarádkou jako divé, ale bylo nám oznámeno, že plníme na 100%. Bylo mi 17, teď je mi 55, ale vzpomínám na to dodnes. No tak vidíte, to je prostě neuvěřitelný. Občas člověk tak zažije něco, co na první pohled není až tak úplně jako ideální zkušenost a nakonec je to přesně ta vzpomínka, která se s vámi táhne po celý život a vzpomínáte na ní rádi. Jo, to je ještě další věc. Co další vaše vzpomínky na brigády? Čau, já jsem taky měl okna na benzínce a výborně, taky někdo se zkušenost má jako já. Pokračuju dál ve zprávě. A ten pocit, když jsem přišel domů, vysypal ledvinku plnou kováků a viděl těch peněz před sebou, ten je nezapomenutelný. Taky si pamatuju, když jsem od někoho dostal dýško jenom jednu korunu, anebo když jsem jedné kamionačce umyl čelní sklo. Ona hodila fórek, že by potřebovala umýt i podvozek. Já se začervenal, ona mi dala stovku a odjela. A zdravím všechny kamionačky. Prostě humor kamionaček, ten je k nezaplacení. Holky, vás budeme potřebovat ve středu ve dvě při ruletě dvojí smyslů. No, nádherný vzpomínky na první brigády. Super. Teď mi klidně ještě napište vzpomínku, jestli si vybavíte, co se tenkrát hrálo za muziku, co vás tenkrát bavilo, co jste tenkrát poslouchali, protože postupně tak se měníme, jak stárneme, často se nám mění i hudební vkus. Tak co jste poslouchali v době, kdy jste chodili na brigádu, tenkrát předpokládám, že to bylo buď ve Walkmanu, že jo, nebo v Discmanu, možná jste měli ještě sluchátka přes hlavu, takový ty malý, anebo možná už i pecky. Tak i tak byli na drátech, to jako stoprocentně, prostě na šňůře. A co jste poslouchali tenkrát? Já vám to zahraju za chvíli v srdcovkách na přání. Do té doby například Rehab nebo Alex Warren, tak buďte s námi.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
4: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.

Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na

0: Rihep a Iná na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Máme 12 hodin 35 minut, posloucháte Hitrádio, s váma Jirka Pelnář a pokud jste si nás zapojili a zapli právě teď, tak věřte, že je to ten správný čas, protože přidá mi srdcovka na vaše přání. A tu už tady mám vybranou, je pro Karla, který píše: Zdarec, já si za peníze z brigády koupil sluchátka k Discmanu, který měli na kabelu ovladač hlasitosti a dokonce jsem si mohl přepínat na další písničky. Makal jsem tenkrát v hospodě, hrozná čtyřka, dětci tam vysedávali od rána do noci a když nenechávali skoro žádný, takže našetřit byl opravdu nadlidský úkon. Tenkrát se pořád všude hrály jenom kabáti, tak pro mě to je super vzpomínka, jestli bychom je mohl zahrát, budu ti vděčnej. Zdraví. No tak jasně, tady jsou Malá dáma. Díky za zprávu. Srdcovka na přání. Udrhla

0: Ray Dalton na Hit Radio ve 12:42 s vámi Jirka Pelnář, za chviličku také Reg & Bone Man, stihneme ještě Bensona Boona a mám tady ještě jednu zprávu od Terky, která píše na WhatsApp Hit Radio 777937777. Píše: ahoj, moc mě mrzí, že se mi dneska nezahrál na přání Marka Ztracenýho. Terko, neboj, já to takhle řeknu nejenom tobě, ale i vám ostatním, kdo jste si o Marka psali, protože Máru si u nás na Hit Radio samozřejmě ještě užijete i dneska až. Marek se chystá na největší český koncert v historii, tenhle pátek na Letenský pláni, a my se na něj těšíme taky, takže aby jsme si navodili tu atmosféru, no tak samozřejmě Marek Ztracený, tak bude nedílnou součástí vysílání Hit Radia. No a už to možná, já vlastně nevím, jestli to můžu říct nebo ne, tak je to takový malý tajemství, tak na toho využiju, že posloucháte teďko a že si to necháte pro sebe, ale my Hit Radio na místě budeme přímo na Letenský pláni a já tam navíc budu ještě živě a budeme vysílat přímo tam odsaď, já nevím, jestli to můžu říct nebo ne. Ale to, jestli jsem to mohl říct, bude se rozvím za chvíli, protože během pár okamžiků se možná otevřou dveře ke mně do studia a přijde pan ředitel a řekne mi: ty jsi se úplně... A já řeknu: jo! A proč ne? Teď je pondělí. Pojďme udělat nějaký crazy věci. Takže máte se jako na co těšit. Takže můžu slíbit, Marek Ztracený určitě dneska ve vysílání Hit Radia bude, aby jsme se navnadili na tu mega show, která bude na Letenské pláni. By the way, koukal jsem, pořád jsou lístky, není jich už tady mnoho, tak kdybyste měli v pátek volno a chtěli byste zažít něco, co tady nebylo, a upřímně řečeno ani nevíme, kdy ještě bude a jestli vůbec, a to největší český koncert v naší historii, tak můžete. Můžete být součástí, lístky jsou v prodeji.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr.brno.cz.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu.
2: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: is beautiful things that I've got. Benson Boone na Hit Radio s hitem Beautiful Things. Dneska jsme taky slyšeli nádherné věci v našem vysílání. Srdcovky Hit Radia od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin. Pět legendárních hitů, které nás provázely v průběhu našeho dětství, i puberty, dospívání, manželství, rozvodu. Prostě jsou to ty naše životní hity. Zítra opět v pravé poledne ve 12 hodin dalších pět srdcovek. No a pokud máte rádi hity z 80. a 90. let, tak doporučuju i dneska večer poslouchejte Hit Radio, a to mezi 18. a 21. hodinou, kde vás čeká 3 hodiny přesně těchto legendárních písní. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie je připravená, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na trase ze Svitav směrem na Brno na výjezdu z Letovic probíhá údržba vozovky. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vidět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pát-

0: Showout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
1: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
2: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Pro Tomáše Jiříkovského za provozování darknetového tržiště souhrný trest 20 let, dalších 9 let pak za darování bitcoinů ministerstvu. Pro bývalého ministra Pavla Blažka a jeho tehdejšího náměstka Drahomíra Daňhela požaduje 6,5 roku vězení. Čeká nás další série horkých dní. Zvláštní péči tak potřebují i naši domácí mazlíčci. Majitelé by jim měli zajistit možnost ukrýt se do stínu a nepobývat na přímém slunci. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
6: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Chovatelé by měli dávat pozor na určité povrchy, například asfalt, ze kterých se teplo šíří sáláním, takže menší zvířata se mohou velmi rychle přehřát.
5: Pro hlavní denní venčení psů je ideální brzké ráno nebo pozdní večer. Komedie Pět švestek, 11. celovečerní film režiséra a scénáristy Jana Svěráka, na podzim vstoupí také do kin v Anglii. Podle tvůrců jde o 4. český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky ve větším měřítku dostává také do britských kin. Teď se podíváme k nám.
7: Masarykova univerzita postaví v brněnském kampusu nové vysokoškolské koleje a nájemní bydlení. Využije k tomu úvěr a investuje 740 milionů korun, vícerektor Martin Bareš.
8: V druhé polovině příští roku bychom mohli začít stavět. Ambice je, že za 4 roky bychom mohli mít tu infrastrukturu hotovou.
7: Ve 3 budovách vznikne asi 1000 lůžek.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: V Brně a na jihu Moravy prožíváme další tropický den. Odpoledne by mohlo sprchnout, ale jen výjimečně. Teploty atakují 38.
3: Jirka Pelnář. Hit Rádio.
9: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 2 minuty, taky ještě jednou dobrou chuť k obědu, pokud jste se rozhodli, že vyrazíte až po pravém poledni, i když ona je to celkem jedno, protože ta výheň venku, ta už prostě bude až do večera. A protože se všude teď momentálně řeší různý kauzy, bitcoiny, že jo, jsme slyšeli ve zprávách, kluci, děkujeme za aktuální informace, zároveň další politika, tamhle, já nevím, těch problémů je teď všude možně, strašně moc, že jo? Jo? Se koukáš.
5: Ne, jsem čekala, co z tebe jo. Ještě vypadne, ale...
9: Já jsem říct uprchlíci. Ne, zpravodajec nebudu, zprávaš nebudu, to je jasný. A tak místo toho si můžeme dát takovou malou hezkou osvětu. Když už jsme ve zprávách měli, že naši pejsci potřebují dostatek pitné vody, tak zároveň přes léto bychom měli mít u našich pejsků taky dostatek, počkej, jak to mám říct, no, měli bychom se jim starat o jejich tlapičky. Jo, protože ten asfalt, ten je rozpálený i na 70 stupňů Celsia. Tak jak správně pečovat o psí tlapky, tak to vám řeknu už za chvíli tady na Hit Radio.
3: Hit Radio City Brno.

John na Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut a já se ptám, chodíte venku teď přes léto na boso? Ne. Stoupli byste si na rozpálený asfalt? Taky ne. No a vidíte, pejsci musí. Já bych o tom normálně nemluvil, ale já jsem ještě před zprávama šel zavřít okno ve studiu a zatáhnout žaluzie. A normálně vidím, jak dole pod rádiem jde paní se psem na vodítku. Říkám si, ty brďo, jedna odpoledne, asfalt, ten je jak láva a ten pejsek, chudák, ten si tam ťapká takhle po tom chodníku a nikde vlastně tady nevidím trávník, park taky v nedohlednu, no, náročný. Není to úplně dobrý nápad a právě proto využiju síly Hitrádia a řekneme si i do vysílání něco zásadního k nám všem, jenom jako připomenutí, kdo máme pejska. Takže pokud máte psa, zkuste se trošku pověnovat i jeho tlapkám. V těchto tropických vedrech, tak choďte opravdu ven ráno, večer, ideálně až po nějaký pátý, šestý, než ten chodník trošku vychladne, jo? A nebo asfalt, přeběhněte, ať chodí hlavně po trávě. Klidně toho pejska i poponeste, tady to je úplně naprosto v pohodě, že jo? Pokud teda nemá 70 kilo. Důležitý je potom kouknout se, jak moc velkou má srst taky mezi polštářkama. Normálně to jako vystříhejte. Jo, protože když tam má takhle jako ty chloupky, tak na ty se potom lepí spousta věcí a je fakt, že i někde ten asfalt může být tak jako rozehřátej, že se mu tam ty kamínky normálně jako na to nalepí. Takže nic příjemného. Další věc, když uvidíte, že ty polštářky má úplně vysušený, místama až třeba trošku popraskaný, tak vemte nějaký přírodní zvlhčovač tlapek, prodává se spousta mastiček, dokonce jsem koukal, že už mají i jako hodně, jak to říct, nafrněný takový mastičky, včetně bambuckýho másla a tak dále, jo, takže skutečný wellness. No a co úplně nejlíp můžete udělat, jestli navíc ještě máte štěňátko, tak berte ho velmi často na procházku do lesa, vemte ho někam na kamínky, na štěrk, na chodník, teď se bavíme v době, kdy není takovýhle šílený vedro, aby ty polštářky se mu vlastně jako cvičily a aby se mu spevnily, aby se mu z nich stala taková malá podrážka, protože to dál ve svém životě bude potřebovat. Tak to je jenom takhle, takové malé okénko, jo, a díky za to, že se o ty malý vaše čtyřnohý kamarády takhle staráte. My si dáme další hity. Aneta Langerová, Srdcotepec na Hit Rádiu.

0: je bomba. I kdyby se vám to nelíbilo, pořád to na tom nic nemění. Dynamite, tedy Dynamite, je název hitu od té Kruze. 13 hodin 23 minut posloucháte Hit Radio. A dneska, v pondělí 3. je Mezinárodní den vodního melounu. Tak proto je takový vedro, jo? Hele, studený melon v tomhle vedru za mě nejlepší a klidně sladkej, anebo s mátou a fetou, sýrem, jako takový zdravý salát, proč ne? I to je jako výborný oběd. Na druhou stranu melon je zelenina a ne ovoce, že jo? Takže do salátu naprosto geniální. Zároveň je to asi jediná zelenina, do který klepeme jako na dveře, že jo? Zaťukáme, posloucháme, no, nikdo neotevře, ale my posloucháme, jestli teda uslyšíme dutej zvuk nebo ne. Tohle je asi, není to fáma, takhle se opravdu dá poznat, jestli meloun je zralý a sladký, ale je to asi jako nejběžnější způsob, co každý kdy udělá. Já jenom nevím, jestli když jako zaťukám, jestli bych poznal, že zralej není, protože podle mě to vždycky dutý je. A říkám si, no tak jo, tak já myslím, že teď to bude dobrý. Pak ho rozkrojím, on je růžovej, že jo, bílý pecičky a je kyselej, nebo kyselej. No je kyselej, prostě není úplně sladký. Tak pokud jste na tom stejně tak jako já, že nemáte často štěstí na meloun, tak ještě tady, teď mám další dvě novinky, podle kterých byste mohli poznat, že je opravdu jako hodně zralej. Za prvý, to se vám bude líbit, jo, ta druhá ne. Za prvý, ta, která se vám bude líbit, je, najděte takovej ten flek, který je, ten žlutý flek na tom melounu. Ten musí být opravdu hodně jako krémově žlutý až oranžovej. Ono je to vlastně to místo, kde ten meloun ležel na zemi. To není nic špatného. Když je to bílý, no tak je to prostě o ničem, že jo? To tam moc dlouho nepobyl, takže čím opravdu jako žlutější až oranžovější, tak víte, že dlouho ležel na té zemi a vyhříval se na tom sluníčku. No a ta druhá věc, ta vás bavit moc nebude, protože ta se dotkne naší peněženky. Čím těžší, tak tím lepší. Protože když je fakt jako až nezvykle, až nezdravě těžký, že si říkáte, bože, to bude stát nesmysl, tak to je známka toho, že by opravdu měl být hodně zralý, protože je hodně vodnatej, má v sobě extrémně vody a proto je tak strašně moc těžký. Takže nemáte zač, doufám, že to bude fungovat, a když dneska půjdete, že si dáte nějaký dobrý meloun a doufám, že nebude vyprodaný a vy tam nebudete stát úplně sami a koukat a říkat si, ach jo, tak mám zase smůlu. Úplně sám, jako kůl v plotě bude, tak to je Måneskin a to v hitu The Loneliest za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Pain a Rita Ora na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut s váma Jirka Pelnář a pokud jste právě teď za volantem, tak se ptám, máte pocit, že ten, kdo jede před váma, že snad ani nevychodil ani základku, že řídí zase jenom zleva doprava a říkáte si, proboha, co je to za řidiče? No, hele, na rovinu, stává se nám to často, stává se to každému z nás, prostě kdo hodně pravidelně jezdíme, tak občas na podobného řidiče narazíme, nebo řidiče BMW, ale... Ale já tady mám zajímavost ze Slovenska. Tam totiž nově dostanou noví řidiči papíry, jenom pokud prokážou, že dokončili základku. Že aspoň mají základní vzdělání. A dokonce to platí i zpětně. Jo, to znamená, že se to bude překontrolovávat a budou muset prostě hledat někde nějaké vysvědčení ze základní školy. Dobrý, ne? A já si teď jenom říkám, teď mě to vlastně napadlo. Má to něco společného s tím, že náš premiér Babiš ze Slovenska teď chce jenom 8 let základky místo 9? Já nevím, viděl jste ho někdo někdy řídit?

0: Sebastian Rup Alíc na Hit Radio, chviličku po 3:15. Je s vámi Jirka Belnář, přeju pohodový den, především i za volantem. Když už jsme se bavili před chviličkou o tom volantu a o řízení aut, tak protože je pondělí, tak jenom připomínám, že tím, že je pondělí, tak na Orlenu můžete ušetřit za benzín i za naftu. V pondělí totiž mají epické slevy, stačí mít jejich apku a sleva je vaše. Je tam koruna nebo 2 koruny na litr, záleží podle toho, co tankujete, že jo? No a pokud máte tank kartu Easy, tak tyhle slevy pro vás platí až do konce srpna každý den, jo? Ne pouze v pondělí. A zároveň na tank kartu Easy od Orlenu vám my na Hit Radio dáme 10 000 korun. Konkrétně já v pátek mezi 12. a 15. hodinou, protože celý léto až vlastně do konce srpna, každý pátek, tak vždycky mezi 12. a 15. hrajeme hru Dokonalá desítka, dám vám 10 otázek, za každou správnou odpověď je 1 000 korun, takže když odpovíte správně 10krát, desítka je vaše. Minulej pátek tak Radek vyhrál 8 000, tak schválně, jestli ho zkusíte překonat. Ještě jednou připomínám, v pátek Dokonalá desítka mezi 12. a 15. tady na Hit Radio společně s Orlenem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
5: Paráda, já vidím.
6: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
7: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Do zoo jsme si vydali společně se Shakirou tady u nás na Hitrádiu, 13 hodin 57 minut. Lucie má pro nás připravené další nejnovější zprávy. Tam se dozvíme všechno, co potřebujeme vědět, nejenom z Česka, ale pochopitelně i ze světa, a dějou se neuvěřitelné divy. Podrobnosti tady za chviličku. Ještě předtím vás vezmeme taky za aktuální dopravou, takže pokud jste právě teď za volantem, dávajte dobrý pozor, ať víte, kudy radši nejezdit. A přejeme šťastnou cestu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Starém Lískovci v Karpatské ulici probíhá oprava povrchu vozovky. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady CZ. 7. a 8. srpna Hrad Veveří u Brna.
9: Migové.
8: Harley.
9: Single X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě Veveří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V srpnu mají dělníci v plánu další důležitou stavbu. Na začátku příštího týdne zahájí opravu na hradecké dálnici, a to v úseku mezi Libicemi nad Cidlinou a sjezdem na Poděbrady. Doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Provoz bude vedený v režimu 2+1+1, to znamená, stále budou dva jízdní pruhy pro každý směr. Kromě nového asfaltu také kompletně vyměníme čidla pro meteohlásky, abychom byli schopni lépe reagovat na aktuální počasí.
2: Oprava vyjde na 757 milionů korun. Web státního zdravotního ústavu je po sobotním útoku hackerů opět v provozu a plně funkční. Laboratorních dat ani chodu ústavu se útok nějak netýkal, fungují odděleně. Pokračuje technická a forenzní analýza, kvůli které ústav stránky po útoku zablokoval. Maďarská jaderná elektrárna pak by se do úterý mohla ještě udržet v současném omezeném provozu. Nadále se ale očekává, že si pokles hladiny Dunaje vyžádá její úplné odstavení. Elektrárna, která pokrývá za běžných okolností zhruba polovinu spotřeby energie v Maďarsku, využívá vodu z Dunaje ke chlazení. Pomoc s dodávkami energie už nabídli Slováci. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Brněnští policisté pátrají po skupině agresorů. Ta v sobotu večer napadla pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Dvojici pracovníků výtržníci strhli na zem, kopali do nich a byli je pěstmi. Před příjezdem policistů a záchranářů ale utekli. Oba napadení muži skončili v nemocnici.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
4: Dneska si užíváme v Brně a na jihu Moravy slunečné nebe a také pořádné horko. Teploměr ukazuje i 38. Může se vyskytnout přeháňka nebo bouřka.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Posloucháte Hit Radio, máme po zprávách 2 hodiny 2 minutky. K tomu dáme si další letní hity, když venku dneska mají být ty tropy. Mimochodem, a pak přijde studený ochlazení a bouřky, takže užívejte slunčko, dokud to jde.

0: Posloucháte Hit Radio 21 Pilots, nám akorát teď přistáli tady na naší runway, no a tím pádem my můžeme pokračovat dál.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže zase tady máme naše malé okénko, kdy si spolu budeme povídat, takže WhatsApp Hit Radio 777-937-777, tak teď budeš haválinka a máme tady pro dnešek téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že v průběhu našeho života se v průměru člověk líbá s 19 lidmi. Jo, není to jako pusa, prostě normálně jako pusa, ale prostě jako líbání, jo. Francouzské líbání. Tak je to téma, který se dneska ráno řešilo i ve snídaní šampionů a u nás tady jako rezonuje v rádiu celý den, protože každý říká, jak jako 19. Někdo říká, cože až 19, to ještě musím ještě se líbat teda jako s dalšíma třeba 6 lidma. A já říkám, cože, 19, to není možný, ne? Tak 19 to není moc, ne? Jako za celý život, jako líbačka. Tak jsem se ptal mých kolegů, říkám, co jste dělali prostě jako na základce, vy jste nehráli flašku na soustředění, na táborech nebo na oslavách. To bylo naprosto normální. A tak tím pádem je to téma, který dneska já beru i do našeho pořadu Pravda nebo bullshit. Co myslíte, mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 19 líbaček proběhlo v průměru nebo má proběhnout? Jak je to u vás? Dejte vědět, 777-937-777. Je možný, že tohle je opravdu jako ten průměr lidstva, nebo je to úplná blbost? Je to pravda nebo bullshit? Nechám to na vás.

0: Dualipa Love Again se nám docela hodí. Láska znova a znova a znova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A o tom znova a znova si dneska povídáme. Zjišťujeme, jestli opravdu jsme v Česku jakože puritáni a nebo jsme promiskuitní líbači. Protože mám tady anketu výzkum.
1: Vědci
0: tvrdí, že v průměru se za život líbáme s 19 lidmi, jo? A já se ptám, jestli číslo 19 je blbost nebo ne, jo? Za mě teda jo, úplně jako na první dobrou, že já, nesmysl. Tak, a co si myslíte vy? Mám tady samozřejmě i hlasovky, tak nejdřív se dostaneme k ním, tak třeba tahle.
2: Ahoj rádio, teda mě už je teda něco přes 60, tak už něco pamatuju, ale myslím si, že jsem se dostal tak ke 40 pěkným Francouzákům, jo, možná jsem něco zapomněl, ale 19 je málo, to určitě málo. Tak čau, Vašek.
0: Dostal jsem se v životě ke 40 skvělým Francouzákům. To někdo zdolává 8000 a někdo se dostává ke krásným Francouzákům. To dokonalá věta. Vašku, moc děkuju, tohle si budu pamatovat. Další hlasovka.
3: Ahoj, Jirko, ohledně dnešního tématu, myslím si, že 19 je málo. Protože za sebe můžu říct, že 19krát, nebo 19 holek jsem stihnul jenom na intru olíbat. Jako fakt to líbat, jo? Nemusím nic jiného.
0: Jasně.
3: Takže si myslím, že za mě to je málo.
0: Děkuji moc, díky. Další zpráva. Ahoj, tohle je podle mě lež. Přesně jak si říkal, kdo za mlada hrával flašku, tak těch 19 hravě překoná. Tak kdo vyrůstal v 90, tak flaška to se hrálo prostě pořád, že jo? 80, to nevím, 70, tam to byl asi úplný úlet, takže všechny ty zábavy, já nevím, u ohně, že jo, když se prostě hrály tramský písničky, tak to asi šlo jako samo. Já si fakt myslím,
1: vědci
0: vůbec nevidí do české lidské duše. A nebo jenom my máme nějakou jako svoji líbací bublinu a někdo to má úplně jinak. Další zpráva. Podle mě je 19 opravdu reálné číslo. Spousta lidí má jednoho partnera na celý život a spousta lidí zase hromadu partnerů na víkend. To je pravda. Je fakt, že se asi mezi náma najdou tací, kteří nám tady ten průměr vlastně jako snižujou. Ale bavíme se pořád jenom o té líbačce. Jak říkal Vašek, ke kolika skvělým Francouzákům jste se v životě dostali vy? To mě zajímá. Dokázali byste to vůbec? Nás úplně nechci. To číslo jenom na tím popřemýšlejte. My řešíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to 19 lidí. Podrobnosti za chvilku.

0: Disturbed na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 19 lidí v životě je číslo, které tady naši
1: vědci
0: tvrdí. Teda já teď říkám lidí a číslo, jo, ale tak v tomhle případě to tak bereme, protože to je statistika. Že 19 lidí jste prý jako v průměru olíbali. Nebo obecně člověk v průměru tak se líbá za život s 19 lidmi. Mně přišla zpráva z domova, který je jenom hezká otázka. Ty jsi hodně pod průměrem, viď? Ano, samozřejmě. Tak, pánové, pokud teď poslouchá i vaše paní, tak chápu, že nebudete posílat zprávy na 777-937-777, ale přišla mi zpráva od Honzy, který píše: čau, je mi 43, jsem inženýr, poslouchám v kanceláři a od teď se budu říkat promiskuitní vykousávač, když slyším všechny historky a vzpomenu si na svoji pubertu. Promiskuitní vykousávač je to snad nejhorší oslovení, který jsem kdy v životě slyšel, ale je to dokonalý. Ono obecně líbání něžnou, romantickou, velmi erotickou věc nazývat jako vykousávání, to je děs teda. Ale chápu, pokud to tvý číslo je samozřejmě úplně jako jinde, tak tam už ten vykousávač asi je. Další zprávy, které posíláte na 777-937-777, jsou vlastně jako stejného ražení, jo, že 19 je pro vás opravdu nesmyslné číslo. A hlavní je, že se za to vůbec jako nemůžeme cítit ani špatně. Když se bavíme o líbání, že jo? A přesně, v době, kdy jsme hrávali flašku, tak to bylo naprosto normální, jo? A začínalo to už na základce. Takže v tomhle případě já to dneska rovnou ukončím a říkám, že
1: vědci
0: jsou úplně mimo. Úplně mimo a vůbec neví, jo? A nebo jenom my máme prostě nějakou jinou svoji sociální bublinu, ve který to tenkrát bylo naprosto normální. Ale za mě, upřímně si myslím, že těch 19 je fakt blbost. Díky za vaše vzkazy. Další pravda nebo bullshit opět zítra ve 2 odpoledne na Hit Radio s Jirkou Pelnářem.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Messias a Naděja na Hit Rádiu a ve 14:35 venku přes 30 stupňů, zítra bude skoro 40, tak doufám, že vás v těchto dnech nečeká žádný zotavování z nějakého lékařského zákroku. Třeba víčka, ty by se teď asi jako blbě hojili, jo, to člověk nechce. Na druhou stranu, pokud máte v plánu nějaký kosmetický zákroky, tak trošku si to promyslete, jestli vám třeba nevadí, že se stane, že vás třeba potom lidi ani nepoznají, jo. Dokonce i ti vaši úplně nejbližší. Ono se to stalo zrovna skoro okolností i Enriquovi Iglesiasovi, který teď dospíval na Hit Rádiu. Ten měl kdysi dávno, ještě když byl v bravíčku na plakátech, tak měl u nosu takový velký mateřský znamínko, vystoupil jako tu velikou pihu, kterou si pak nechal odstranit. Když si ji nechal odstranit, tak už to bylo v době jeho jako obrovský slávy. A šel na svůj vlastní koncert, šel zadem a jeho bodyguard ho tam tudy nechtěl pustit.

Normálně jeho bodyguard ho chytil za flígr a vyhodil ho ven s tím, že tam prostě nemá co dělat. On říká, ej, como estás, jsem já, že jo, Enrique. Ne, ani náhodou. Tak to se doopravdy prostě jako stalo, jo. Nepoznal ho vlastní bodyguard, protože to jeho signifikantní znamínko najednou bylo pryč. Tak jenom pokud máte před sebou, jak říkám, nějaký kosmetický zákrok, trošku nad tím popřemýšlejte. Ale jinak samozřejmě schutí do toho. Bez debat. No doubt.

Posloucháte Hit Radio, 14 hodin, 41 minut, tak samozřejmě máme tady ty šílený tropy, o tom žádná, na druhou stranu jsou lidi, kteří z těch tropů vlastně ani nemusí mít těžkou hlavu, jako třeba Jiříkovský, anebo ex-ministr Pavel Blažek, protože momentálně v rámci bitcoinové kauzy, tak žalobkyně pro ně navrhla tresty 20 let pro Jiříkovského plus dalších 9 navíc a pro bývalého ministra Pavla Blažka 6,5 roku v chládku, takže ti si z toho, že budou tropy moc jako hlavu dělat nemusí, chládek mají zajištěný, ale samozřejmě je to jenom návrh. Celou bitcoinovou kauzu sledujeme, máme pro vás podrobnosti, uslyšíte to taky v nejnovějších zprávách, no a k tomu navíc mezi 15. a 18. hodinou budete mít taky úsměv na Artech, protože dorazí naše odpolední show, která je opět připravena vás dohromady 180 minut v kuse bavit. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin, kdy v pravý poledne znovu začnou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny stihneme ještě Veronu, Coldplay a pro vás, pro všechny, kdo jste dneska fakt jak

0: pokračujte v té lenosti dál. Kdy jindy, než v pondělí v tropickém počasí. My jsme si měli dovolit dát nohy na stůl. Tak to udělejte. Mějte se krásně, zítra ahoj, tady na Hit Radio.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
3: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Nový týden nám dostal zelenou.
3: A jestli pak víte, co se koná tento víkend? Ano, je to festival Hrady CZ a my pro vás máme lupeny.
2: Takže nezapomeňte ladit od 15. odpolední show Hit Rádia City Brno, protože můžete získat dva volňásky. Těší se na vás Igor Doležal
3: a Péťa Březinová.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio City Brno.

0: Na Hit Rádiu City Brno hlásíme pondělní návrat.
1: A pondělní náladičku, jaká je náladička, co? Iky, dobrá, dobrá?
0: Tak jak v pondělí, takže super.
1: A jo, ty máš každý pondělí dobrou náladu, a co vy?
0: Já mám každý den dobrou náladu.
1: Jo, to je pravda.
0: Třeba i v neděli.
1: Já jim mám taky dobrou, Peťa, Igor, zítra Radio City Brno se hlásí na odpolední show.
0: 720 890 848, to je to správné číslo, na které nám můžete i dnes odpoledne posílat vzkazy, případně zprávy, jak to při pondělním odpoledni vidíte na silnicích. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna okolí a jak se tak dívám, tak Brno v Holcově ulici, poblíž Kruháče na ulici Bedřichovickou. Tady nám bourala dvě osobní auta, na místě máme kratší zdržení. Pokud jedete po D1 na 200 km ve směru na Prahu, tady stojí u hranice v koloně odstavené osobní auto, a pokud jedete v centru Brna v opuštěné ulici za sjezdem na Heršpickou ve směru na Židenice, tady jsou aktuálně hlášeny práce na vozovce až do konce srpna od dnešního dne. Tak pevné nervy, ať už jste kdekoliv, kdybyste měli jakékoliv postřehy ze své trasy, dejte nám zprávu. Děkujem.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: bej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL Škopek.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Dneškem přestaly platit některé typy občanských průkazů. Jde o papírové knížky nebo zalaminované karty vydané před polovinou roku 2000. Podle rezortu vnitra je nejčastěji mají lidé narození před rokem 1936. Výměna občanky je zdarma. Pokud je to nezbytné, mohou úředníci přijet domů, do nemocnice nebo domova pro seniory. Webové stránky Státního zdravotního ústavu jsou po sobotním útoku hackerů opět v provozu a plně funkční. Laboratorních dat ani chodu ústavu se útok nijak nedotkl, protože fungují odděleně od webových stránek. Nadále je ale prováděna technická a forenzní analýza, kvůli které ústav stránky po útoku znepřístupnil. Během vysokých teplot pozor na naši kůži. Omezit bychom měli pobyt na přímém slunci a je nutné dodržovat i určitou ochranu. Víc dermatolog Petr Arenberger.
11: Přes poledne nejsme na sluníčku, existují i fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor. Dokonce třeba taková ta speciální trička bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco. Na hlavu.
10: Při opakovaném spalování kůže může docházet k tvorbě rakoviny pokožky. Malé děti do jednoho roku by pak při vysokých teplotách neměly být venku vůbec. Závěrem ještě fotbal. Sparta jako třetí český tým zasáhne do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů zítra čeká Lyon, který ještě nikdy neporazila. Utkání na Letné bude mít výkop v 8 večer. Odveta se bude hrát o týden později ve Francii.
12: A pokud už máte padla v práci a míříte třeba na trolejbus, tak máme pro vás ještě aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Dobré odpoledne všem váženým posluchačům. Aktuálně je dopravní situace napříč všemi trakcemi ve městě zpravidla klidná, s výjimkou některých spojů, které mají okolo 5 minut zpoždění. Takovéto zpoždění nabírají například tramvajové spoje na lince 8 ve směru k Bohunické nemocnici, vlivem odklonové trasy ulicemi Vídeňská a Hybešova nebo frekventovanou ulicí Křenovou. Podobné zpoždění je také v obou směrech na lince 67, vznikající zejména u křížení dálnic D1 a D2 u obchodního centra Avion. Upozorňujeme cestující mířící na gotický hrad Špilberk, že linka 80 je v letním období vedena v posilovém 30-minutovém taktu. Pěkný den přeje z dispečinku dopravního podniku města Brna Jakub Šaur.
14: Kubo, díky moc za hoďku, ahoj.
15: Jasně, ahoj.
12: 36 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí. Jako já to říkám tak jako zvesele, jo? Ono to moc veselé není, ale samozřejmě doplňujte vodičku, je to potřeba, protože my jsme tvoření vodou a pokud ji moc ztrácíme, protože se moc potíme, tak je potřeba to doplnit.
14: Tak ne? Bacha teda, aby jsme se neodpařili.
12: Jo, ale tak, no tak někdy by to nebylo špatný, já bych se ráda někdy vypařila. Co se týče zítřejších teplot, tak to bude... No, tak to bude taky hrozný. Má být 38 stupňů a jasno, ale potom už to bude jenom lepší. Ve středu 36, ve čtvrtek 33 a potom nám to klesne na krásných 28, což chceme.
14: Takže tropické odpoledne ještě teplejší, než jsem čekal.
12: No mělo být jenom 34, no. Já za to můžu, ne?
14: Ne. Hit Radio City Brno. Ale klídek na Hit Radio City Brno vás chladíme a osvěžíme, protože odpolední vstupenková sprška tady na vás čeká.
12: A čím se schladíme? Někam do bazénu bychom mohli, co?
14: Takže hudba na Vinicích, dva lupeny a také Hradice. Začala podpolední show Hit Radio City Brno, tak jdem na to?
12: Jo! Yeah.

0: Legendární pecka amerických německých Alphaville Forever Young v novém kabátku od Davida Baggety a spol. A samozřejmě nevím, jestli zrovna to sluníčko, které do nás pere, nám zajistí to, aby jsme byli věčně mladí.
1: A co? Tak mohlo by, ale právě, že když se víc opaluješ, tak máš víc vrásek. To taková Madonna, ta se neopaluje celý život a jak vypadá dobře. Nebo teď nevím teda, jak vypadá aktuálně.
0: Tak ale horko dělá s lidmi divy. Někdo si koupí klimošku, někdo skočí třeba do kašny ve městě, pravda. A jeden chlapík, maník, mladík tady v Brně si řekl, že bude nejlepší vyzkoušet soukromý bazén.
1: Jako nějaký cizí bazén.
0: Šel normálně z party, trošku posilněn. A říká si, ježiš, to je vedro, abych se tak očvachtal, uviděl bazén, přelezl dvoumetrovou zeď, skočil do bazénu, no a samozřejmě problém byl v tom, že bazén patřil někomu úplně jinému a majitelé tak na místo poklidného rána našli na zahradě opilého týpka, který se jim čvachtá v bazéně v trenkách.
1: Ježiš, to musel být strašný šok. Vem si, že ty to tam máš jako takovou svou, tu svoji oázu, jo? Tichá, klidu, víš, že ti tam nikdo nejde a tady tohle.
0: Kdyby nás třeba majitelé poslouchali, tak by mě zajímalo, jestli bazén vypustili a se napustili znovu, nebo ho vylili savem, nebo čím.
1: A počkej, on to jak vysvětlil, proč tam jako šel jenom tak, jo?
0: A samozřejmě policistům pak mladík vysvětloval, že mu bylo prostě hrozné horko.
1: Jo, hrozné horko. A ty jsi tak ty, když je ti teplo, což je teďka každému vedro, tak jako lezeš někomu do bazénu?
0: Já určitě ne, ale v mládí, když jsem byl ještě mladý kluk, tak jsme u babičky ve Vnorovech, když jsme byli na prázdninách, chodili na večerní koupání, ale to koupaliště bylo pod kostelem zavřeno, takže jsme přelezali ploty a s klukama jsme se tam čachtali.
1: Sodoma Gomora, tady pod kostelem.
0: A člověče, naháněl nás jednou ten správce a kámoš je švihl hadicou přes záda, takže teď jsme týden chodili někam jinam, než mu to odpuchne, aby nás nepoznal.
1: Můj bože, já jsem tak dobře, tak já taky přispěju. Já jsem teďka teda se snažila dostat na jednu soukromou pláž v Itálii a jako bylo to takový, že prostě jsme nechtěli platit 15 euro. Prosím vás, zaplatili byste někdo 15 euro za to, že jdete na pláž? Já myslím, že to má být zdarma, ne?
0: Klidně nám dejte zprávu na náš WhatsApp 720 890 848. Možná jste si spletli pláže, víš?
1: Ne, ale já jsem šla za davem, jo? Tam šla paní v podpacích, borec v nějakém saku, říkám, asi jdeme správně, prostě všichni měli plážovou tašku a my jsme šli v tom davu a všichni jsme šli špatně.
0: Bez tak byla nuda pláž.
1: Asi jo.

0: Na Hit Radio City Brno v pondělní odpolední show Malá vzpomínka na R.E.M., za chviličku Eva Farná nebo Rihanna. No ale ještě předtím jiné naše domácí hudební hvězdy, protože i dneska, jak jsme slibovali v úvodu, budeme rozdávat třeba i lupeny na hudbu na vinících.
1: Já se koukám, tady toho je tolik, jako jo. Vy si můžete vybírat z tolika koncertů, protože hudba na vinicích je až do 18. září. Ale jako nepředbíhejme, pokud byste si chtěli užít třeba MIG 21, co takhle v lednici 8. srpna, hraniční zámeček, tam jsem ještě nebyla, tam to může být hodobožový.
0: No, dívám se, že to je v sobotu 8.8., magické datum, a vy tam můžete vyrazit gratis, pokud byste si třeba vybrali MIG 21.
1: No, a já vám řeknu, za co to dostanete, ty vstupenky. Pošlete nám hlasovku a v ní zapějte aspoň kousek takové echt moravské písničky, jako je třeba Vínečko bílé, jo, nebo... Vínečko bílé.
0: Já myslím, že to zná úplně každý.
1: No, jasně.
0: A jestli si potřebujete přihnout k tomu, abyste zpívali, máte na to ještě 10 minut.
1: nebo něco jiného, když jsem šel z Hradiště, Bílá orchidej třeba, jo, Eva Vašek. Já si pamatuju moji babičku v Moravském Žižkově. Ona vždycky seděla na lavičce a pouštěla se tady tyhle ty a koukala se, kdo kam jde, jo? A kdo koho pomlouvá, kdo drbe. Tohle je prostě taková ta moravská kultura, tak ať si ji sem přineseme i k nám.
0: Naše WhatsAppové číslo jasné 720 890 848, tak se těšíme na vaše pění.
2: Hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích.cz.
4: Paráda, já vidím.
5: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, hraniční zámeček a zlomek a vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
7: Spielberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte pondělní odpolední show Hit Radio City Brno, toto byla slibovaná Rihanna, už za chviličku letně laděný Calvin Harris. No ale teď otázka, taky jste v poslední době tady u nás v Brně viděli maketu herce Michala Isteníka s nápisem Co sakra dělá?
1: Já jsem ji právě že neviděla.
0: Já jsem ji viděl, no a já jsem si říkal, že to bude určitě nějaké nové parádní divadelní představení.
1: Ne, vedle jak ta jedle. Ono to možná k tomu vybízí, protože Michal Isteník je ohromný komik a herec. Já úplně, že...

0: A to je právě ono, jo. My máme totiž takový problém, že se nám hrozně lehce nadává. Já neříkám, že já nenadávám, ale já akorát nestáhnu to okýnko, jo.
1: Počkej, takže netýká se to těch, co renovují dálnice, silnice v Brně, ale spíš ulice, co dávají do pořádku?
0: Jako celkově brněnské komunikace, co se týče i třeba odtažení vozidel, to taky řeším.
1: Tak to bych si taky říkal, co sakra děláš, jako.
0: Ale jako takhle, ono je to takové kontroverzní téma, prostě jako šahat do toho nevím, ale já samozřejmě chápu, že toho mají hodně, oni to musí všechno plánovat a tak dále, ale pardon, jako někdy taky jako si říkám, a proč tady nikdo není, když by mohl jako...
1: Já teda no. Musím říct, že jsem na té maketě viděl nějakého kreativce, nebo spíš kreativce, nápis od nějakého kreativce.
0: Co tam bylo?
1: To nemůžu říct z éteru.
0: Aha, jo, takhle. Ale počkej, jenomže, teď jsem zapomněl, co jsem chtěla říct, no to je klasický pondělí, že?
1: Tak pokud jste vy také viděli maketu, tak anebo víte, kde je, klidně nám vypošlete fotkou na náš WhatsApp, budeme moc rádi. No a samozřejmě držíme palce, ať se kampaň, jak se patří, vydaří a ať to některým dojde.

0: Za 2,5 minuty, 3:15. Doufám, že i vám to krásně ucejpá v rytmu Hit Rádia City Brno. Přejeme dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, ale já mám takový pocit, že máme málo hlasovek od vás, abyste získali právě 2 lupeny na jakékoliv nebo na jakýkoliv festival Hudba na Vinicích. A můžete si vybírat úplně ze všech až do konce září.
0: Že? Mrkněte se na www.hudbanavinicich.cz a pokud byste chtěli, tak si můžete vybrat, na který koncert byste rádi vyrazili úplně zadara. Pokud byste chtěli tento víkend, tak Monkey Business, Vinařství Sonberg, Hudba na Vinicích tento pátek.
1: Potom tady vidím, ale ten je vyprodaný. Jo? Já vás nechci lákat na něco, na co nemůžete jít, ale stejně to řeknu. 7. srpen, Trost diskotéko z Šatou Valtice a ještě 8. srpna Olympic. A to je víno Zlomek a Vávra Boršice u Blatnice.
0: Takže pokud máte rádi tuto hudbu, anebo třeba tuto, tak nám pošlete hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848 s tím, že byste nám mohli malinko, fakt jako jednu krátkou větičku za 5 lidovou píseň.
1: No, takovou tu echt moravskou, jako vínečko bílé.
0: Anebo, když je to Hudba na Vinicích, že?
1: No právě, anebo když jsem šel z Hradišťa s požehnáním, potkal by to jsem děvčicu z nenadání.
0: Takže no. Náš WhatsApp je jasný, 720 890 848, 2 volňásky na Hudbu na Vinicích podle vlastního výběru můžou být vaše.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu, hned.
2: Zastavte se v Baumaxu, betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun, platí do konce srpna. Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr Brno CZ.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
10: Právě probíhá maraton Hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Your husband is coming.
1: Ray a Peťa si v tuto chvíličku zpívají Where is my husband? Já myslím, že na cestě domů, co?
2: Já vůbec nevím, mě to asi jedno.
1: Není jak tobě. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí a pokud jedete po D2, tak půltý kilometr ve směru od Bratislavy na Brno. Blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda, na místě máme zhruba 3-kilometrovou kolonu. Pevné nervy. A pokud jedete v Brně v Uhelné ulici, křižovatka s Opuštěnou, tady probíhá oprava světelné signalizace, takže nám to tam neblinká a dopravu nám řídí policie. Takže
2: neblinká.
1: No, jakože blik, blik, víš? No a také buďte opatrní v Brně. V Opuštěné ulici za sjezdem s Heršpickou ve směru na Židenice probíhají práce na silnici. Kdybyste měli nějaké postřehy ze své trasy, klidně nám pošlete zprávu nebo hlasovku. Na náš WhatsApp 728 790 848.
2: Ale ty ještě tak jako jistě řekl, jo? No tak přece neblinká, ne? Dobrý.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
13: 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné pondělní odpoledne. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra Andreje Babiše k jednání o navýšení platů pro příští rok. Ministerského předsedu žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už na začátku dubna. S podvodnými e-maily a telefonáty se roztrhl pytel. Momentálně kyberšmejdi posílají podvodné SMS zprávy s údajně nezaplaceným parkováním, pokutou nebo mýtným. Neklikejte na žádný odkaz a nevyplňujte údaje, říká z prevence policejního prezídia Ladislav Beránek.
14: Chatele při nich spoléhají na to, že adresát bude chtít situace rychle vyřešit a nebude věnovat dostatečnou pozornost tomu, co ve skutečnosti potvrzuje. Proto nespěchejte a vždy si dostatečně ověřte oprávněnost daného požadavku. Před zadáním údajů si vždy pečlivě ověřte, zda se nacházíte na oficiálních stránkách poskytovatele vámi zvolené služby.
13: Za podvodnými SMS-kami většinou stojí organizované skupiny ze zahraničí, které rozesílají na telefonní čísla získaná z různých úniků dat. Německá policie dnes zahájila týdenní dopravní akci, při které bude ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a v srpnu. Tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí, například i sousední Sasko a Bavorsko. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Berševou a Červenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec Králové překvapil a vyřadil Bešiktaš Istanbul, zahrál by si v play-off s horším z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas.
2: A jestli už si to šustíte někam na zastávku, no šustíte, to asi ne, že? Spíš se říká přete, ne? O stehnal sebe teda. Tak my máme pro vás aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
15: Pěkné odpoledne všem aktuálním posluchačům.
4: I v tuto hodinu se dopravní situace napříč všemi trakcemi ve městě drží zpravidla v klidu bez výrazných nepravidelností. I přesto lokálně evidujeme zpoždění s nárůstem okolo 5 až 10 minut. Takovéto zpoždění nabírají například tramvajové spoje na lince 8 ve směru k Bohunické nemocnici vlivem odklonové trasy ulicemi Vídeňská a Hybešova. Podobné zpoždění evidujeme také na lince 78, vznikající zpravidla na ulici Hanácké. Od dnešního dne do neděle 9. srpna můžete očekávat ve večerních hodinách přibližně od 18 hodin posilové spoje na linkách 4 a 68 mířící na konečnou náměstí Míru v rámci akce Festival Planet. Pěkné odpoledne přes dopravního dispečinku dopravního podniku města Brna Jakub Šaur.
2: 36 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí. No tak jako žužu, já si pod žužem představuju úplně něco jiného. Já si představuju to zítřejší žužo, protože to bude 38, to podle mě jako budou úplně prázdné brněnské ulice, to si myslím já. Třeba pokud jako nemáte v práci klimatizaci, já bych chtěla volno.
1: Já si myslím, že člověče, zítra budeme jediní pracující my dva.
2: Jo, protože tady máme klimu.
1: Všichni budou o vody.
2: U vody budou. Je, to by se mohli taky. No běžte, pokud můžete, protože brněnské koupaliště, ty jsou stále otevřeny.
1: A jsou určitě narvaná k prasknutí, že?
11: Hit Radio City Brno.
1: Pokud odjedete na dovču, tak i to vám poradíme za chviličku v odpolední show Hit Radio City Brno. Hit
2: Radio. No jasně, protože vy odjedete na 14 dní, necháte tam auto a co když vám ho otáhnou? Je to vaše chyba?
1: Zasněl na 14 dnů někde v teple.
2: No, ale pak nemáš auto, máš ho odtažený.
1: Ale v teple!

0: I po 16. ladíte pondělní odpolední show Hit Rádia City Brno a nejenom New York, ale i další destinace mohou teď v těchto parných letních dnech samozřejmě lákat na dovčuže. A představte si takovou situaci, jedete na dovolenou, auto necháte normálně zaparkované přímo u baráku, respektive na parkovišti před bytovým domem, že? Po týdnu se vrátíte a auto v háji zeleném. No a neukradli vám ho, protože vám ho otáhli. To je co?
1: A proč ho táhli? No řekni to.
0: No tak mohlo tam být třeba nějaké čištění blokové, případně jiná akce.
1: No třeba zákaz parkování.
0: Na kterou by měla upozorňovat samozřejmě dopravní značka, že?
1: Jako já jsem se nad tímhle zamýšlela, protože my jsme takhle utekli Hrobníkovi z Lopaty, jo. My jsme odjížděli na svatební cestu a jakože prostě v té mezeře, co jsme byli v Brně, tak zrovna tam dali, že bude natáčení na kolišti, jo. Takže my jsme si to auto odparkovali, ale pokud bychom nebyli doma, tak nám ho normálně otáhnou. A teďka, či je to jako chyba? Ty si máš jako zjišťovat, kdy jako tam bude čištění nebo kdy tam bude cokoliv, protože třeba můžeš být na té dovolené i díl než týden. Oni mají totiž povinnost týden předtím tam dát tu značku, ať už blokové čištění nebo zákaz parkování kvůli čemukoliv, jo. Ale takhle, jako potom to třeba ty můžeš, když to tam dají třeba jenom 5 dní před tím uskutečněním, tak ty můžeš požadovat to, aby ti vrátili tu pokutu.
0: Auto ale... a prachy.
1: Ano, auto a prachy vraťte. Nebo bez placení auto chcou. Ale jako potom, pokud je to 7 dní, tak je to už jako těžko. Ty vlastně, ty si máš dávat pozor, kam to, kde to auto necháváš. Takže moje otázka a vlastně i jednoho pána tady ve skupině Brňáci na Facebooku byla, kde si může dát jako auto, aby mu ho nikdo nějak jako neodtáhl. A tady někdo psal, Milan píše, doporučil bych sale, o auto bude okamžitě postaráno.
0: Pokud máte i vy nějaký tip, tak nám ho rozhodně dejte, nenechávejte si to pro sebe, že jo? Stačí poslat hlasovku na náš WhatsApp 728 790 848, ale zase na druhou stranu vzpomněl jsem si na kámoše, který hodně chodil pařit, jo? Vždycky na tu pařbu přijel autem a zpátky nikdo neví, jak se dostal dom, ale auto vždycky zůstalo tam, kde ho zaparkoval. A on vždycky na druhý den napsal na facebookovou skupinu jednoho města: Zdarte, nevíte prosím, kde mám auto?

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tak to byl Marek Ztracený, Obuj si mé boty na Hit Radio City Brno. A prosím pěkně, už za 4 dny i tahle ta hitovka rozhodně zazní na Letenské pláni, kam jste srdečně všichni zváni. A schválně, koho boty byste si obuli dneska při pondělku?
1: Dneska bych si obula boty ideálně bez podpatku, jo? To už by bylo na pondělí až moc, já mám takový šmajdáky, jo? Ale který boty bych si strašně ráda obula, protože by mě zajímalo, jaký byl ten cíl a pointa. Jedné ženy z USA, jo, oni ji zatkli, protože ona u nich v kanclu dala do barelu s vodou, který tady taky máme v Hit Radio, že
0: jo? No, takže jako, dobrý tip, jo?
1: No, dobrý tip, no. Ona do barelu s vodou nalila tekilu a že chtěla jako udělat takovou morální podporu pro její tým, ale oni ji pak zatkli za to. Ale proč? Já bych za to dala to osobního hodnocení větší.
0: Tak ale jako, prosím tě, míchat tekilu s vodou?
1: Ale já si myslím, že ono jí tam dala samotnou. Ale jo, mohla ještě, ale víš co, ještě k tomu mohla dát vedle solníčku.
0: Skořicu?
1: No, skořicu, to záleží, jestli byla zlatá nebo stříbrná, ne? Ne?
0: Takže já se tam tomu nevyznám, já dělám do včel.
1: Ale stříbrná, tam je sůl a citron, a když je zlatá, tak pomeranč a skořica.
0: My takže tady máme taky barel, co?
1: Ale víš co, tak až vedle dám solničku, tak už budeš vidět, jo?
0: Dobře, za chviličku pro vás pozvánka třeba na Hradej.cz, na které mimochodem dneska odpoledne ještě budeme rozdávat lupeny, tak buďte s náma.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
2: Leo Tryskáč.
3: Pachatel utekl ze svého výběhu.
1: Leo Tryskáč.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 1. Sobotní program odstartuje s Xindlem X, nebude chybět ani kapela Kruci Pysk, Vypsaná Fixa a Miraj. No a samozřejmě dorazí i Tomáš Klus, Lenny, Harley anebo Dan Landa. Bude toho opravdu mnoho a máte se na co těšit.
1: No bude to pořádná bouřka, ale já vás pozvu na něco tak jako klidnějšího. Festival Planet, ten odstartoval opět dneska. Dneska už je tam nafouknuto. Asi jako největší hvězdou festivalu je Gigalon se čtveřicí obřích satelitů.
0: Hezky.
1: A jako nebudete jenom o koukání, jo? Každý večer si můžete zastavit třeba u Gigalonu na povídání, jo? O tom vesmíru s odborníkem. A tam právě můžete potkat ředitele hvězdárny Jiřího Duška. A my jsme zjišťovali, že jo, Iggy, jak on se moc těší na, nebo jak se moc těšil na Festival Planet.
2: No, já z toho mám vždycky žaludeční vředy, takže se vůbec netěším, pro mě to je nejhorší akce roku a to teda stala vážně, jo, protože zatímco lidé si to užívají a pikrinikují tam a popijí tam prosecco a jí nějaký zákusky a takhle, tak jako já celý den jsem vyklepaný to, aby to dobře dopadlo, protože samozřejmě může se stát 1001 věc a taky se občas stávají nějaký problémy, naštěstí nic fatálního a jiní se toho většinou ti návštěvníci nevšimli. Takže já mám z toho vždycky nervy a ke konci říkám, ať už ten festival skončí a já mám klid. Jako jo.
0: Rozhodně se máte na co těšit, protože myslím, že i vtipné povídání pana Jiřího Duška tam rozhodně zažijete.
1: Hlavně to prosím vás berte s nadsázkou, jo? Tady to teďka vyplynulo, že pan Jirka Dušek se na to vůbec netěší. Jasně, že těší, jenom jako ono jako když vám na něčem záleží, tak z toho máte prostě...
0: Standista, že?
1: Ano, ano.
0: Jo, jo. No a samozřejmě, pokud byste chtěli, tak můžete vzít deku, něco dobrého k zakousnutí a můžete vyrazit v rámci Festivalu Planet i na letní kino pod hvězdami. Letos třeba Star Wars, Spider-Man se promítá, anebo Hobbit.
1: A co takhle slavnosti okurek, co? 7. srpna znovu. Zrovna dneska jsem měla. Já mám jako každý týden musím mít minimálně jednou kyselý okurky. Já to prostě mám hrozně ráda. No a tady jo, kdybych mohla, tak tam jedu. Tady vás čeká rekordní degustace z více než 40 vzorky nakládaných okurek. A začíná to už 10 ráno.
0: Ve Znojmě.
1: Ano, akce zdarma.
0: Super. Já si myslím, že přijde brzo doba, kdy k tomu okurku budeš mít třeba ještě tatarku.

0: Do pondělního odpoledne vás ladí Hit Radio City Brno a odpolední show. Přejeme krásný den a start nového týdne se doufám vydařil na výbornou.
1: No a vám se může také vydařit jedna soutěž. Můžete získat lupeny na festival Hrady.cz a jako já mám pocit, že oni si to tam nahoře objednali, jo? Protože v pátek má být krásných 28 stupňů. Má být úplně zataženo, tak což je na festival za mě ideální, protože se tam nepotíš, jo. No a v sobotu má být 27,5 jasno. Může to být lepší? No nemůže.
0: Tak nemůže, přesně, ale lepší to může být úplně gratis, protože Hit Radio City Brno vás opět protáhne na Hrady.cz úplně zdarma. Už nám někdo volá, ale my nechceme, abyste volali.
1: Přesně tak.
0: Pozor na to, jo. My chceme po vás, abyste nám poslali hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848 s tím...
1: Co si myslíte, že by na Hradech nemělo nikdy zaznít? Myslíme jako festival Hrady, tam na Vyveří. Co si myslíte, že by tam nemělo zaznít?
0: Za mě určitě by nemělo nikdy zaznít na Hradech Došlo pivo.
1: To je pravda, ty kdyby si to slyšel, tak tam ani nejdeš. Jo. A nebo by tam nemělo zaznít Rybičky 48
0: uplavaly. Třeba, no. Jo. A nebo ztratil se nám Tomáš Klus. Takže... No. Zkuste popřemýšlet a pošlete nám hlasovku, co si myslíte, že by na Hradech nemělo nikdy zaznít.
1: Já mám jenom takový tip, jo. Čím jako víc propadnete kreativě, že to bude třeba vtipný, dobrý, tak tím máte větší šanci, aby jsme vybrali právě vás.
0: A kolem půl, samozřejmě šesté, někomu z vás bude zvonit telefon. Tak ho mějte u sebe.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: otočit, všechno otočit na pořád.
1: Na Hit Radio City Brno, divokej byl a znamení. Peťa mi dá teď znamení.
2: Jakože já mávnu a ty spouštěš?
1: Ano.
2: Tak spouštěj.
1: Je tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí a jak se dívám, tak na Brněnsku na výjezdu z Jabloviska ve směru na Moutnice srazilo osobní auto Srnu a místo nehody je kyvadlově průjezdné. Pokud jedete přes Jerovnickou v Brně, křižovatka se Žarošickou, tady bouralo osobní auto s motorkou. Na místě máme záchranné složky, omezení dopravy zhruba do 18. hodiny, tak bacha na to, opatrně na těch mašinách. Na D1 na 196,5 kilometru u Brna ve směru na Vyškov máme tam hlášeno porouchané osobní auto. Stejně tak z Brna na Vyškov také máme na 204. kiláku porouchané autíčko, takže v těchto úsecích velmi opatrně.
2: Já si myslím, že to je tím, jaký je vedro. Jako. Ty auta myslím, to taky špatně snáší.
1: Že se to přehřívá, tak možná bych chtělo před jízdou po D1 zkontrolovat, jestli máte vodu v chladiču.
2: No vidíš to.
1: To je co,
2: já rada. Vím, že já jsem to občas dolívala, vím i do jaké trubky se to nalívalo a měla jsem růžovou.
1: A ještě mám tajnou informaci, jo, pro všechny šoféry a šoférky, jezděte tak, abyste nedostali pokutu za rychlost, protože je policejní akce týdenní, jmenuje se Speed.
2: Oh.
1: Tak bacha na to.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
5: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě skoro miliardy korun rezortu spravedlnosti. Pro ex-ministra Blažka žalobkyně navrhuje 6,5 roku. Pro již dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského pak 20 let. V Česku pokračuje vlna veder. Český hydrometeorologický ústav aktualizoval výstrahu před vysokými teplotami a rozšířil ji o další oblasti. Vysoký stupeň platí prakticky na celém území republiky, s výjimkou západu a jihozápadu země. Na jižní Moravě je pak výstraha s extrémním stupněm nebezpečí. Druhý srpnový víkend bude na břehu Hlučínského jezera patřit dobrému jídlu, pivu a skvělé zábavě. Už tento pátek v 16 hodin začnou tradiční pivní slavnosti s nabídkou pivních speciálů a hudebním programem. V sobotu dopoledne pak na ně naváže oblíbený Gulášfest. Tady je starostka Hlučína Petra Tesková.
8: Pivní slavnosti a Gulášfest patří k akcím, na které se každoročně těší spousta lidí. Jsem ráda, že se opět setkáme u Hlučínského jezera, kde si každý najde to své dobré jídlo, skvělou hudbu, zábavu pro děti i příjemnou atmosféru. Srdečně vás všechny zvu k nám do Hlučína.
7: Dodám, že vstup na obě akce u Hlučínského jezera bude zdarma. Zápasem proti Američanům dnes vstoupí hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Pondělní i úterní duel začnou v 9 večer našeho času. Středeční souboj se Severany pak o 2 hodiny později.
2: A pokud spěcháte na šelinu, doufám, že na tu klimatizovanou, tak pro vás máme ještě aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
9: Pěkné pozdní odpoledne všem posluchačům. Aktuálně vlivem cizí dopravní nehody na ulici Jedovnícké ve směru do Líšně jsou spoje linek 55 a 72 jednosměrně odkloněny ulicí Líšeňskou. Z zastávky Dělnický dům do zastávek Podlomní Špačkova Bělohorská využijte spojů linek 75. Zastávka Bílá hora je do odvolání obsluhována pouze tramvajovými spoji linky 8. Od dnešního dne do neděle 9. srpna můžete očekávat ve večerních hodinách přibližně od 18 hodin posilové spoje na linkách 4 a 68 mířící na konečnou náměstí Míru v rámci akce Festival Planet. Posilové spoje jsou vedeny z centra města z pravidla z hlavního nádraží. Upozorňujeme na možné využití posilových spojů linky 80 z České na gotický hrad Špilberg, dřívejším sídlem moravských markrabat. Aktuálně jsou spoje po celý den do 19 hodin vedeny v posíleném 30-minutovém intervalu. Pěkný zbytek dne z ústředního dispečinku dopravního podniku města Brna přeje Jakub Šaur.
2: 35 stupňů v Brně a okolí, krásně jasno, vlastně my tam moc nevidíme, my tady máme tak jako zatáhnuto, já si přijdu jak v katakombách nebo v kopce, ale my se tady chladíme na nějakých příjemných 26, což je fajn, jo. Mělo by to být jako uvnitř a venku, by měl ten rozdíl být tak jako 10 stupňů, že maximálně?
1: Ale maximálně, jo, ideálně tak 7.
2: Ideálně 7.
1: Já bych ještě přitopil, ne?
2: Ne, prosím tě, ne. No a zítra, tak to tady budeme muset mít 28, protože zítra naměříme 38 stupňů, má být úplně jasno, no ale ve středu jenom pouhých 36 a jasno, takže koupák je jasný. A jako doporučila bych nějaký koupák, kde je studená voda, to totiž taky není všude.
1: Já jsem byl včera.
2: Kde?
1: V Krpoli, 25 stupňů měla.
2: A to je dobře nebo špatně? Bylo to v pohodě?
1: Jo. Hit Radio City Brno. I po 17. je s vámi Igor Doležal.
2: Peťa Březinová.
1: Slyšeli jste? Takže krásné pondělní odpolko přejeme.
2: A ještě vysvětlíme princip. Můžete získat lupeny na Hrady CZ, jenom nám pošlete hlasovku, co by nemělo na Hradech CZ nikdy zaznít.
1: Ano, jak už jsme říkali, třeba na nějakou nápovědu pro někoho z vás, třeba Tomáš Klus se ztratil, nebo rybičky 48 uplavaly, nebo, a to je nejhorší hláška pro mě teda, jo, došlo pivo.
2: Takže co vy?
1: 728 790 848, to je náš WhatsApp, držíme palce a pojďte do toho, po půl šesté voláme.

0: Tolik Alex Horen, ve vysílání Hitrádia City Brno přejeme krásné pondělní pozdní odpoledne a pokud si lámete hlavu v tomto vedru nad tím, kde vzít prachy a nekrást, tak zkuste to, že jo, tak jako rozvést svůj podnikatelský nápad v rámci cestovního ruchu jako jeden Ital podle italského návodu. Ten totiž řekl, proč čekat, až archeologové něco najdou, když si to můžu vyrobit sám.
1: Oho.
0: To je hezké, co? Postavil falešné antické naleziště, udělal z něho údajně starověký římský amfiteátr a turistům za prohlídku účtoval v přepočtu skoro 1000 korun a lidi mu na to chodili. To je ale šikula.
1: No mě spíš zajímalo to, co jako za to dostal za trest, jo? Ty pokuty, to je jako vždycky ty peníze, lítaj hlava, nehlava. Jako to, kolik si za tu dobu celou vydělal, protože on to nějak postavil, tuším, 2016, tak jako to si myslím, že hodně si nahrabal. Hraboš polní, italský. No a oni ho odsoudili k trestu odnětí svobody teda na 2 roky, jo? Pokuta ve výši 3000 eur, což je nějakých 72 tisíc korun přepočtu. A ještě k tomu, on ten amfiteátr musí zbourat a uvést do původního stavu, jo? A potom ještě, protože ten amfiteátr byl někdy jako na severu Itálie a je tam nějaká obec Arcuniano, něco takového, prostě sever Itálie, tak ta vesnice po něm chce ještě jako takovou satisfakci 13,5 milionu korun.
0: Ty brďo!
1: Ale počkej, za co? Řekni mi, za co po něm chce ta vesnice peníze, když díky teda jeho falešnému nápadu mu tam jezdili turisti, tím pádem ti turisté museli někde spinkat a ta obec toho měla přece hrachy, ne?
0: No tak záleží, že jo, na tom, jestli to měli tak správně nastaveno, jak obvykle bývá všude jinde, ale na druhou stranu možná to berou tak, že tu jejich obec zostudil. Chápeš?
1: To je pravda, protože teďka od této chvíle už to všichni budou mít jako spojený s tím, jo, tam byl ten podvodný amfiteátr, no
0: to máš úplně stejné, jako kdybys přijela třeba na Pálavu, že?
1: No.
0: A kde jako dlouho nic není, tak začala bys bagrovat, vybagrovala bys tam děuru, postavila tam umělého slona nebo mamuta.
1: A tvrdila, že to je jako zdoby ledové,
0: no, jasně.
1: Jo? Ale víš co, no právě, ale ty říkáš, že já bych tam začala kopat, ale to by si někdo všiml toho, že tam začnu kopat. Jak je možný, že ten borec si to tam hezky tak jako šudlal, všechno tak postavil a najednou začal tvrdit, že se to tam objevilo.
0: Tak víš, jak to okopáváš zahrádku?
1: A najdeš tam nějaký kosti.
0: A najdeš tam základy starořímského amfiteátru. To je hned.
1: Jo. Takže rada na závěr, když vám někdo třeba nabídne zážitek starý 2000 let, možná si nejdřív zkontrolujte, jestli ten kámen není ještě jako z loňské stavební akce.

0: S vámi je stále pondělní odpolední show Hit Radio City Brno. Tak co, už jste nám poslali hlasovku s tím, co si myslíte, že by nikdy nemělo zaznít na festivalu Hrady.cz?
1: No pošlete, protože odměna je naprosto famózní. Jsou to dvě vstupenky na festival Hrady.cz tento víkend na Hradě ve Veří. Bude to zase neuvěřitelné. Jakože kdybych měla vypíchnout třeba mého favorita, na kterého se strašně těším, tak to jsou Rybičky 48, protože kluci tady byli, jo, v našem Hit Rádiu, v našem éteru, a to je jako sranda, ani nemusí zpívat.
0: Tak, 728 790 848, to je naše WhatsAppové číslo, tak držíme palce, protože už za pár minut někomu z vás budeme volat, tak se snažte.
1: Ano, a teďka jako se snažil, nebo takhle, měl si snažit někdo jiný asi tolik nepít, aby nechodil tam, kam neměl, ale víc tam už řekne mluvčí městské policie Brno Kuba Ghanem.
2: Dobré odpoledne, muži z jihu Brna se naskytl velmi překvapivý pohled, když se v sobotu ráno podíval oknem na svoji zahradu. Spatřil tam totiž cizího muže ve spodním prádle, jak se koupe v jeho bazénu. Na uzavřený pozemek rodinného domu se prý dostal přes více než dvoumetrovou zeď, svlékl se do spodního prádla a šel si zaplavat. Zatímco nejbližší hlídka městské policie spěchala na místo, volající na lince 156 doplnil, že mladík vylezl z vody a stále téměř nahý kopal do prosklených dveří a snažil se dostat do domu. U toho prý rozbil skleněnou tabuli a pořezal se na noze. Strážníkům majitel na dálku otevřel vrata do dvora a ti 20letého muže dopadli. Nadýchal jim přes 2 promile alkoholu, byl zmatený a svoje chování neuměl smysluplně vysvětlit. Předali ho jako podezřelé, že skutečně mírně krvácel, přivolali k ošetření zdravotníky. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Hit Rádia City Brno.
1: Jako bylo zase, vem si, že jako hrozné vedro, jo, já ho nechci omlouvat, ještě jako někdo ožralý by mě lezal na zahradu, ale spíš jako vem si, že třeba ty nemáš ten bazén, nemáš kde se schladit, kde se osvěžit. Kdybys měl bazén, nechal bys tam třeba někoho se vykoupat?
0: Ano, ale po sobě bych nechal uklidit, že?
1: No jasně.
0: Já bych mu dal takový trest, že by tam celý víkend v tom vedru makal na té zahradě, posekal by mi trávník, vyčistil bazén, umyl okna, zasklil to rozkopané okno a ještě by dostal pokutu.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj Richarde, vítám tě u nás v éteru.
5: Ahoj, přeju všem krásný den.
4: Tak ale vidím, že ty máš dneska dobrou náladu. Nepřinesl jsi sebou, kromě dobré nálady, nějaký nápady, co podniknout ve volném čase?
5: Jo, mám něco, co nečekáte.
4: Tak ale šup sem s tím, povídej, jsem napnutý jak šandy.
5: Mám takovou neúplně podpultovku, spíš zapomenutý klenot. Já jsem totiž teď objevil Balt a chci ho dneska jako hodně vychválit.
4: Takže, jestli se nepletu, jsme v Polsku, že?
5: Jo, a to jsem nevěděl, to je naše nejbližší moře. My jsme tam byli autem z Prahy za 6 hodin. Úplně zázrak. A jsou tam normálně takový ty dlouhý písečný pláže, jak v Itálii, a vyrostlo tam strašně moc vymazlených nových rezortů, kde za málo peněz máš jako hodně muziky.
4: No nekeci, ale tak to zní jako velmi lákavě.
5: No já koukám jak vyvoraná myš, jako fakt se mi tam líbilo. Tak můžete na Slevomatu mrknout na tohle, je to zase změna.
4: A jak koukám, otevřel jsem si tady mapu a ono je to opravdu kousek. Ten.
5: No a máš plnohodnotnou koupačku, jako pěkný to bylo. Takový nový Chorvatsko, akorát s tím, že ta úroveň ubytování je tam jako jinde. A těch nabídek na Dovču u Baltu je teď na Slevomatu fakt hodně, takže doporučuji, kde můžu. Vyrazte.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
3: Hit Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší.

0: Na Hit Radio City Brno aktuální Taylor Swift, zpěvačka, která jako jediná na světě naspívala písničku o opalování.
1: Opalite? Ne, hlavně jediná na světě, možná, která měla snad nejdražší svatbu teď v poslední době.
0: Jo, jo, tak o opalování to byla Taylor Swift, ale teď samozřejmě zjistíme, kdo se bude opalovat na Hradech CZ. Halo, halo, tady je Hit Radio City Brno, kdo pak je tam, ahoj?
2: Radek, ahoj!
0: Čau, Ráďo!
1: Čau, Ráďo, jsme rádi, že jsi nám poslal hlasovku, aby ostatní věděli, tak my jsme po vás chtěli, abyste nám poslali hlasovkou, co by nikdy nemělo zaznít na festivalu Hrady CZ.
0: A co jsi ty vymyslel?
1: Halo?
2: No, chceš to zopakovat?
1: Ano, ano, ideálně, pojď do toho.
2: Tak hlavně, ať je to žito letos pořádně vypečené.
1: Ať je to žito pěkně, ještě jednou?
2: Ať je to žito letos pořádně vypečené.
0: A kdyby se nám to měl nějak vysvětlit?
2: Tak já jsem si vzpomněl na jednu scénku, jak jsem viděl Daniela Landu, jak tam přišel s tou slepicí a řekl, že je teďka žito, tak jsem si řekl, že ať to žito pořádně rozjedeme pořád.
0: Ano, tak samozřejmě i Dan Landa vystoupí na letošních Hradech CZ. Máš u nás dva volňásky, chlape?
1: Dobrý den.
2: Super.
1: A měl jsi tam v plánu jít, anebo jsi se rozmýšlel?
2: Já jsem o tom přemýšlel, že tam půjdu a říkám, ty brďo, ale víš jak, před výplatou, prachy nejsou.
0: Vysoké datum, jasan.
2: Vysoké datum.
1: To je,
2: to tam, je to tam?
0: Je to tam, no tak s kým půjdeš na Hrady?
2: Ty brďo, no zkusím vzít buď Máti, anebo vezmu dětka.
1: Máti, anebo dětka,
2: že stejně budu muset pustit na kokorunu.
0: Sakryš, že?
1: Ale ono to
0: jenom
1: tam je
0: nějak, dvě.
1: Ono to tam je nějak rozdělený, že pokud ty děti jsou do nějakého věku, tak jim radši kup nějakou potom jako dětskou vstupenku a nevím, třeba no. Se, a nebo třeba se tady přihlásí nějaká posluchačka, co by chtěla jít s tebou, co ještě s váma?
2: No, a se přihlásí, jdu hned, beru všecko.
0: Ano, ať vyhraje ještě dvě a jdete celá rodina, ne?
1: Přesně tak.
0: Super, Radku, tak hezky si to užij. Doufám, že to bude fakt jako parádní vzpomínka pro tebe a pro někoho, koho vezmeš sebou nebo s kým půjdeš.
1: No ale já jsem myslela vážně, pokud nás teďka poslouchají ženy, posluchačky a chtěli by jako se prostě seznámit.
0: A jak víš, že se chce Radek seznámit?
1: Nevím, to tak zní z hlasu.
2: Já tě potřebuju.
1: Potřebuju. Vidíš to, já to poznám i na dálku.
2: Ženská mi nechala po 15 letech, je potřeba to roztočit znovu.
0: Ale jsme rádi, že to budeš takhle sportovně.
1: My ti přejeme, ať tu pravou najdeš, ať už to bude na Hradech nebo někde jinde a moc ti gratulujeme.
0: Tak se opatruj.
2: Super,
0: za málo.
2: Děkuji ještě jednou, do bomby.
0: Ahoj, čau, čau, díky. Ahoj. Tak dneska to vyšlo Radkovi, zítra hrajem znovu, tak držím palce, ať tam třeba jdou hlavně nějaké svobodné holky, že? Radek tam jde úplně jasně, že?
1: Tak my mu řekneme, ať si dá nějaký poznávací znamení.

0: Na Hitrádiu City Brno se blíží 6:45, no ale ještě předtím, než úplně zvedneme kotvy pro dnešní den, máme tady takové malé, možná velké ztráty nálezy, protože někdo si odnesl z Brazilfestu Brno draka.
1: No já, ale to není jen tak ledajaký drak. Ten byl vyrobený v 3D tiskárně, jako makalo na tom spoustu lidí a je to právě ten drak z toho alegorického vozu, který jel i průvodem a někdo ho prostě čmajznul.
0: Jak se tak dočítáme, tak prej naposledy byl spatřen v neděli ráno na Dominikánském náměstí, jak se v docela divoké sestavě snaží svolat vlastní karnevalový průvod.
1: Ale víš, co si myslím, že někdo, jak byl jako v tom opojení Brazilfestu, už měl trošku asi upito, tak si řekl, je, to je super, vezmu si draka dom. Teďka se probudil z opice, jo, zjistil, že má nejenom
0: draka.
1: Že má nejenom opici, ale že má i draka. A teďka neví, jak ho vrátit, takže jako beztrestně, jestli chcete, můžete nám ho nechat třeba u dveří Hitrády a my ho předáme.
0: Tak, mrkněte na Brazilfest Brno, na sociální sítě a tam samozřejmě, jak se dočítáme, tak bude odměna jistá.
1: Jo, aby to nebyl třeba nějaký náš fanoušek jako Hitrádia, víš, že by si toho draka spletl s krokodýlem.
0: Já si myslím, že oni to samozřejmě omylem, že?
1: Omylem se to stalo, ale omylem se
0: to přihodilo.
1: Omylem se může stát úplně každému, nám se to děje každý den tady.
0: Tak, držíme palce, ať se dráček najde, my zase zítra se najdeme tady u mikrofonu Hitrádia, tak se těšíme.
1: Od 3 do 6, čau.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Hitrádio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Starém Lískovci v Karpatské ulici probíhá oprava povrchu vozovky. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady CZ. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města proto nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít čas v přírodě, navštívit památky nebo si zasportovat. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismiller.
9: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál Nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
8: Lidé se vyrážejí také schladit do tuzemských jeskyň nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra k jednání o navýšení platů pro příští rok. Andreje Babiše žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už začátkem dubna. Tisíce lidí se v Dublinu účastní veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem. Mnoho truchlících vyprávělo příběhy o setkání s ním. Popisují ho jako jednoho z největších irských hudebníků všech dob. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Hokejisté Kladna dnes zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na let s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. Jeho role zatím zůstává otázkou.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: V noci většinou jasno, polojasno, teploty klesnou na 22 až 17 stupňů, v údolích bude kolem 14. Zítra opět horko, zejména v Čechách později možnost bouřky nebo přehánky, jinak jasno, polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, během dne mírný jižní vítr na Moravě přechodně zesílí.
0: Krásný večer, 2:18 Hit Radio Klasik je tu a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, i dneska to bude nabitý. Belinda Carlisle, Elton John, Jimmy Somerville a teď už Britney Spears.

June Mile Kingston na Jimmy Somerville v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 6 minut po 18. Ten víkend byl super, co? No, jste rádi, že jsou zpátky tropy? Takhle, dneska padl, prosím vás, další rekord. Neuvěřitelný, my jsme teď tak rekordní, to je skvělý. Ten původní rekord, což si možná vybavíte, byl 39,7 stupně, jo. A na Jižní Moravě to teď, jakoby, nebo na Moravě to teď ještě posunuli a je to 39,9. Moc hezký, moc hezký. Posíláme sílu na Moravu a trošku ochlazení, nevím, jak vám ho předat, ale držte se, prosím vás, neroztečte se. Jo, vlažná sprcha, vlažný pití, jo, víc toho nemám. Naskočit do bazénu ideálně, pokud máte, no, anebo zajít k sousedům na klimatizaci.

0: Trocha motivace na pondělní večer. Belinda Carlisle za námi na Hit Radio. No a samozřejmě Hit Radio Classic, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Prostě songy do každého počasí, což se nám rozhodně hodí, zvlášť v těhle vedrech. A i za chvilku nás čekají jakoby dost legendární věci, jo. Elvis, v pohodě, jo, taky Anaka, jo, taky v pohodě. Tohle taky určitě znáte. Takhle, to nejde neznat, jo. Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners už za chvilku do vašich uší.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

maličkej vzduch a vy se tak najednou jako vypnete a jste vlastně jenom rádi, že existujete. Tak možná nic nutně nepotřebujete, ale hele, jo, jestli mají nějaký pěkný slevy, ochladit se, jo, za to stojí, fakt doporučuju, výborný marketingový tah mít v krámě klimatizaci. No, my zase máme ty nejlepší hity a to je taky skvělý. Za chvilku Albáňo a Romina Power a teď Alanis Morissette.

0: To už je klasika. Felicita Albano a Romina Power v éteru Hit Rádia. Jo, my tady po večerech takhle spolu brouzdáme v té historii. Je to skvělý, je to skvělý. Dáváme si hity, který dobře známe, jo, protože prostě je máme v hlavě někde schovaný. Za chvilku třeba Madonna a Vogue, jo, taky Buty a Nad stárem koní. To už jsou prostě jasný klasiky, znáte je. Na tohle jste možná ale malinko zapomněli. Alisha s Etik, I am, I feel. I to si dáme už za chvilku, tak buďte s námi a hezký večer.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo jí položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lisa Stansfield, All Around the World, posloucháte Hit Radio. A už jste ho měli dneska? Ne, počkejte, to není legrace. Dneska. Dneska slaví, řekla bych, jedna z nejlepších věcí, co si v létě můžete dát. Jo, pomíjím nanuky. Jo, každopádně, co se týče toho přírodního světa, dneska je den vodního melounu. A hele, ať už ho máte rádi na měsíčky, jo, nebo na kostičky, nebo si do něj přidáváte nějaký podpůrný látky, to už je na vás. Ale prostě vodní meloun je jedna naprosto fantastická, dokonalá věc. Navíc je v něm spousta vody, takže vás jako hydratuje, jo, a tak dále. Samozřejmě někdy může být těžký poznat, jestli je zralý. Existuje na to už dneska spousta typů, že jo, jak takový ty skvrny a tak. Pak jsou lidi, kteří prostě přijdou, plesknou meloun a vědí, což je fantastický a vypadá to v obchodech vždycky, no nic, jako ze specifických filmů. Každopádně ano, dnes je den vodního melounu. Pokud na něj máte chuť, běžte pro něj teď. Věřte mi, bude vám naprosto fantasticky, až ho celý zvládujete. A já k tomu posílám další skvělý hity. Za chvilku A1, Caught in the Middle a teď To Unlimited, Jump for Joy.

0: Lord in the Middle, posloucháte Hit Radio, hezký večer. 19.19, něco si přejte? Doufám, že máte splněno. Ano, i tohle za vás řešíme, jo, abyste to stíhali, tyhle chvilky štěstí, který si můžete dopřát. No a taky si dáváme ty nejlepší hity, protože ty prostě potřebujeme, jo. Je to mnohokrát vědecky prokázaný, hudba zlepšuje náladu. A ještě, když to má trošku tu dávku nostalgie, jo, to je podle mě mnoho hodnota. Takže za chvilku třeba tohle. Desireless, taky Bryan Adams nebo Petr Hapka. Dobrý, ne?
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť.

Krásná věc, Petr Habka a Lucie Bílá, dívám se, dívám v éteru Hit Rádia. Pozor na ty recidivisty, to je strašný normálně. Policisté na Budějovicku měli opět plné ruce práce. Opět chytali jednoho takového útěkáře, jo. Normálně, on teda je docela, má tvrdou skořápu tenhle chlapec, jo. Každopádně na útěku teď urazil asi 5 kilometrů. Ano, je to želva, jmenuje se Leo a opět zdrhnul z výběhu. On to teda neudělal poprvé, prosím vás, to je opravdu desetiletý samec, který těm majitelům utíká pravidelně. Já si nemyslím, že by se měl doma špatně. Jo, prostě je to dobrodruh. Naštěstí je to teda želva, takže ačkoliv na želbu běhá celkem dobře a rychle, tak ho našli, jo. Normálně na hlavní silnici ho našli, jak si to šine prostředkem pruhu, velmi bezpečné, jo, to nedělejte, prosím vás. Děti, nechovejte se jako tahle želva, prosím vás. No, tak takhle gratulujeme pánům policistům, že ho dohonili. Jakoby, myslím, že to musel být pořádný trénink. Každopádně, jestli máte doma takovýhohle útěkáře, tak aspoň víte, že v tom nejste sami. Pokud byste chtěli zvířátko, bojíte se právě, že vám uteče, no tak želva je za mě vlastně nejlepší varianta, protože uteče, ale ne moc daleko. Doufejme. Další hity právě teď.

Strangles dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A věřím, že zvlášť takhle při pondělku to prostě bodne. Jo, na chvilku tu hlavu vyčistit, na chvilku se jenom zastavit. U některých těch songů prostě to pomáhá. Jo, proto třeba už za chvilku Enya. Ta tohle umí fantasticky. Čekají nás taky Buggles. No a čekají nás taky Goo Goo Dolls. Give a little bit už za malou chvilku, tak buďte s námi.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu.
2: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně neokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Krásný večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Jay-Z a Beyoncé.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

skvělá věc. Travel to Romantis, Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. A co dnešek? Pondělí. Pondělky jsou těžký. Jo, to je jasný, ale třeba jste měli hezký den. Jako takhle. Vědci teď spočítali, jak by měl vypadat ten dokonalý den. Jo? A ideálně bychom ho měli mít asi vždycky. Jo? Každopádně, práce maximálně 4 hodiny. Nevím, co na to řekne váš šéf, zkuste se zeptat. No a zbytek by měla být zábava. Jo. Což mně se třeba docela líbí, otázka, jak moc je to praktický, ale jinak jo, 4 hodiny denně pracovat, 6 hodin věnovat rodině a partnerovi, tam se to dá asi nějak, že jo, podělit, 2 hodiny si zasportovat, to teda každý den nevím, 2 hodiny sportovat, možná, když by to bylo třeba něco příjemného, u čeho se dá ležet, nevím, jestli je takovej sport, no a potom odpočívat. Hele, to je podle mě fakt jako super. Můžete se zkusit domluvit se šéfem, že to třeba nějaký den jenom tak jako vyzkoušíte. Jo. Blbý je, že by se vám to líbilo a on vám to příště už nedovolí. Tak to možná radši snad ani neriskujte. Radši si poslechněte Guns N' Roses.

0: Like a Melody, to jsou Alphaville na Hit Rádiu. Krásný večer všem. Pondělí, 3. srpna, utíká to, co? Hele, dvakrát mrknem a je tu září. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. No ale když budeme spolu, tak si to aspoň užijeme. A bude to hezký, jo, protože minimálně máme ty úplně nejlepší songy, jo. Captain Jack, Alice Springs, taky tohle. Taky vás to vždycky dojme. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, už za chvilku do vašich uší.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás.

Blažek prostě rozjede každou party, klidně i takhle při pondělku. Posloucháte Hit Radio. Možná pro vás mám nový business model, jo, novou práci, nebo jako takhle. Je to tip. Možná to nedělejte, můžete z toho mít problémy, ale je to zajímavý, protože jeden Ital se teď rozhodl přivydělat si poměrně kuriózním způsobem. On totiž postavil falešný archeologický naleziště s pozůstatkem pěkně antického amfiteátru, jo. A jako na jednu stranu klobouk dolů, pač samozřejmě celý to jako vybudovat taky nebylo úplně jednoduchý. No a on od turistů, který většinou moc nevědějí, že jo, pojďme si sami na sebe podívat, když někam jedeme, tak od nich takhle během let vybíral vstupný ve výši 40 euro, což je skoro tisícovka. No a v podstatě se díky tomuhle, téhle atrakci dostal až do jednoho turistického průvodce, což už je teda samozřejmě průšvih, že jo. Ale 10 let mu to procházelo. No teď teda skončil ve vězení, jo, logicky. Tak možná ten závěr není úplně motivační, takže možná to neskoušejte, ale schválně zalovte v paměti. Třeba jste se tam byli? Taky podívat. Tak kdybyste si připadali hloupě, nemusíte. Neletělo mu spoustu lidí, dajdou právě teď.

jeho Jessie's Girl posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem. Jak jsem dodala všem, to je samozřejmost. Vám všem přeju krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pondělí. Věřím, že takhle večer už to jde. Tak to zvládněte a slyšíme se opět zítra v 18 hodin u Hit Radia Classic, to znamená toho nejlepšího z 80, 90 a taky milénia. Už za chvilku One Tea and Cool Tea, taky Lucie nebo Los Lobos. Mějte se hezky, ahoj.

může se mi dít i to, co...

ti dám. Hit Radio City Brno.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Na Špilberk se vrací tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ. Spielberg se vrací Tony. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio.

0: Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: teď nově VPN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop vtn.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.vtn.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka vtn.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Spielberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr.brno.cz.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.